0: pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Moje ruka!
3: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu

0: dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na pilajehnice.cz.
1: Pila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Světla.
5: Svítí.
4: Stěrače.
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
4: Klaxon.
5: Traubí.
6: Špičáku, ty nějak záříš.
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
6: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: Mňam, to je dobrý.
11: To je jám.
10: Jám?
11: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
10: Tak to si slíznu.
12: Koupíš jí denně v Brně, na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
13: umm.cz.
14: Jam, to si slízneš.
15: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
16: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
17: Tak dobře poslouchejte.
16: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
18: House Running.
19: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
16: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
19: Budete viset 101 metrů nad zemí.
16: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
19: Prostě pořádnej adrenalin.
16: Tenhle zážitek najdete pouze na
6: Firma na zážitky
19: CZ.
1: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
4: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já!
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 let.

0: letou tradicí stovky spokojených zákazníků ročně. Kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Světla?
7: Svítí.
6: Stěrače?
7: Stírají, to snad vidíš, ne?
6: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
7: A proč si ho nevyměníš?
6: Protože nevím kde.
7: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Nové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
6: Klaxon!
7: Traubí!
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Špičáku, ty nějak záříš?
10: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
9: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
10: Fakt?
9: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
11: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
14: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
15: Kudy?
14: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
16: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: I know

0: od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
4: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.

0: se vám vybaví, když se řekne Nadob. Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.
3: Světla?
4: Svítí.
3: Stěrače?
4: Stírají. To snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon!
4: Traubí!
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Špičáku, ty nějak záříš.
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
6: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
6: Mňam, to je dobrý.
9: To je jám.
6: Jám?
9: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
6: Tak to si slíznu.
10: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
11: Najdeš ji na yumm.cz.
10: Jám, to si slízneš.
12: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz

0: taky na www.levnězčiny.cz. Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
2: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
3: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
2: Hotel Pegas.cz.
4: Pivotéka Betelné škopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelné škopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelné škopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
0: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Košickář!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
3: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
4: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
5: Mňam, to je dobrý.
6: To je jam.
5: Jam?
6: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
5: Tak to si slíznu.
7: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
8: Najdeš ji na yumm.cz.
7: Jam, to si slízneš.
9: První probuzení na moři?
10: První selfie s delfínem.
11: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
15: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
16: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti GoA. Více na znojemskevinobraní.cz.
17: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nezaměstnanost v Česku nejspíš znovu klesla, pomoc měly sezónní práce. Úřad dnes zveřejní květnová čísla z trhu práce, analytici očekávají pokles podílu nezaměstnaných na 4,8%. Za zlepšením mají stát hlavně sezónní pracovní nabídky ve stavebnictví nebo službách. Ve srovnání s loňskem je ale lidí bez práce stále víc. Na severu Čech se objevilo tornádo, napáchalo menší škody, slabý vítr zasáhl při pátečních bouřkách část Děčína, konkrétně Binov. Podle meteorologů vyvrátil jeden strom a poškodil okolí. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje, že nejde o ojedinělý jev. Už minulý týden zaznamenali dvě slabší tornáda také na jihu Čech. Na Filipínách hrozí vlna tsunami, ostrov Mindanao totiž v noci zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Policie hlásí nejméně jednoho mrtvého a několik zřícených budov. Úřady na Filipínách i v Indonésii varují před tsunami a vyzývají lidi k evakuaci do vyšších míst. Oblast patří do takzvaného ohnivého kruhu, kde jsou silná zemětřesení častá. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Jihomoravskou vesnici roku 2026 je Čejč na Hodonínsku. Postup do celostátního kola si vybojovala obec hlavně aktivním spolkovým životem. Čejč mimo jiné dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice. Získala proto i historicky první ocenění vinařská obec Jihomoravského kraje. Do soutěže Jihomoravská vesnice roku se letos přihlásilo 18 obcí. Dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká slunečný den s teplotami do 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valašová.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hrali. Poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Nedělej to, Jasmin, nezívej.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, 6:02 s vámi vaše ranní trojice, Jasmin, David a já, ahoj.
2: Tudíž Michal.
1: Dobré ráno. Já bych začal písničkama, ať máme čas si teda všichni odzívnout hromadně, samozřejmě i vy u rádia, a pak pokračujeme. Volk domů, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: and Dance. Tímhle jsme odstartovali pondělní snídaní šampionů na Hit Radio společně s vámi. 6 hodin, 5 minut, krásné ránko. A mě by zajímalo, takhle hnedka z kraje, kolik hodin jste spali na dnešek, co vy, kdo nás posloucháte? Kolik hodin jste schválně spali vy dva?
1: Já 6 a čtvrt, což je na mě dobrý výkon takhle v týdnu. Bylo by to 7 a čtvrt, ale mě se normálně dostal do hlavy song Farný a Miraje. A já jsem si to tak strašně zpívala v hlavě, že jsem nemohla hodinu zabrat, takže to mi hodinku opravdu ubralo.
0: Dobře, co David, kolik hodin?
2: 7, jako každý den.
0: 7. Proč se na to ptám? Protože, Jasmin, ty seš teda mimo nějaký tabulky.
1: Ok.
0: Jo. Ideální spánek. Vědci spočítali, že ideální, nejideálnější doba spánku je 6,4 až 7,8 hodin denně. Kam David spadá? Já teda ne, já jsem měl míň hodin, jo. A je to proto, že cokoliv je pod 6, nebo cokoliv nad 8 hodin, tak buňky stárnou mnohem rychleji. Takže docela to sedí. Když se na mě podíváš, je to tak? Můžem si to říct?
2: Praštáče,
1: je tam vidět deficit.
0: Jo, já jsem si myslel, no. Tak by nás zajímalo, protože startuje minuta šampionů za malou chvíli. Abyste nám napsali, kolik hodin jste spali na dnešek vy. Schválně, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste a kolik hodin spánku jste na dnešek měli.
1: A jestli se vám i tak dobře spalo.
0: Číslo 777-937-777, bereme SMSky nebo zprávy přes WhatsApp, no a vy berete další muziku od nás, Huntrix, Golden, na Hit Radio v 6.07, hezké ráno.

0: Matrix Golden, takhle vám hraje pondělní Hit Radio. 10 minut po 6. Michal Jaspendavid s vámi. Vědci spočítali, že ideální doba spánku je 6,4 až 7,8 hodin denně. O tom jsme se tady bavili. A tak jsme se ptali vás, kolik hodin jste na dnešek na pondělí naspali. Začíná minuta šampionu teď.
1: Eva Ledeč nad Sázavou 7 hodin.
0: Wendy Písek dneska to protáhla, takže asi 8 hodin a spalo se super.
1: Lenka Rýmařov má ponoční, takže 0.
0: Šárka Mělník musí mít svých 7 až 8 hodin, jinak vrčí.
1: Tom Medlovice 7,5.
0: Pavel Ostrava 5 hodin spánku a vyspaný do Růžova.
1: Jana Jindřichů Hradec dneska spala 4 hodiny a 10 minut.
0: Kača Olomouc 3 hodiny 37 minut, no nic moc.
1: Martina zmrtvila brzy a tak spala 8 hodin, spalo se jí nádherně.
0: Květa Děčín spala od 7:30 večer do 4:30 ráno, takže 8 hodin a ty potvory buňky tedy stárnou rychleji.
1: Tomáš Brno 7,5 hoďky.
0: David, Hradecká Dálnice, spánek hodinu a čtvrt a cítí se hrozně.
1: Veronika Dobronice, spánek jenom 3 hodiny.
0: Lucie z Prahy, naspím vždy kolem 5 hodin, mám lehké spaní a dlouho mi trvá, než usnu. A Michale, neboj, vypadáš skvěle.
1: To jsi tam
0: připsal, ta zpráva nám vyšla úplně náhodou na konec minuty šampionu.
1: Já. Ale tak to, že má někdo tam, kdo to psal, že se vyspal do Růžova.
0: 5 hodin spánku,
1: jo,
0: Pavel z Ostravy.
1: Z Ostravy, to je hustý teda.
0: Tak někomu to asi stačí. No tak takhle, jsme rádi, že jste vstali a že tady jste s námi. No a myslím, že bychom mohli zahrát všem, kdo jste u rádia. Co? Od toho tady jsme. Písničky máme nachystaný, Viz Alanie Stars 6.11. Hezké ráno.

0: na jelenmusic.cz. Posloucháte Hit Radio 7:45. Krásné ránko.
1: Pánové, mám hlavně pro vás skvělou zprávu v tuhle chvíli, jo.
0: Dobře,
1: hlavně posloucháme. Pokud jste single.
0: Ne.
1: Pokud jste single, tak možná za to nemůže váš vzhled, možná nejste vošklivý, možná dokonce nejste ani nudný. A možná, možná, nejste ani divný, jo. Možná jste jenom extrémně inteligentní, protože podle jedné psychologické teorie nový, ta tvrdí, že čím chytřejší muž je, tím těžší pro něj bývá najít si partnerku. Mm-hmm. A najednou to do sebe zapadává všechny ty věci, vidíte, co jste si neuměli jako vysvětlit všechny ty roky.
0: To jsou takový ty intoši, mi přijde, no. To si neumí najít partnerku. Tak David má partnerku už odehživa vlastně. No,
2: je to tak.
1: Od narození.
2: Od narození. Musíš říct teďka.
0: No, jakoby, takhle, já to mám dost podobně, no. Jasmin, prostě řekni mi, kde tady ty, kde to jako vyhrabáváš tady ty statistiky. Mně se to třeba jako vůbec nelíbí.
1: No ne, tak jakože, teď vám by to mělo naopak vychotit, ne vám jako vám, ale obecně mužům, jo.
2: Nám to naopak křivdí, no, nám zadaným.
0: Nám zadaným to křivdí, no.
1: No tak spousta single mužů, věřím, stále existuje a poslouchá zrovna Hit Radio, tak určitě máte radost a víte, co s tím teď.
0: Takhle, vy, kdo jste u rádia, ať jste muž nebo žena, tak jste zadaný, jste naladěni na Hit Radio a to je správně a za to jsme moc rádi. Za chvíli aktuální doprava, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí, a taky další písničky. Počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
6: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
5: No jako já!
6: Oční klinika Oftal.
5: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
7: Světla!
5: Svítí!
7: Stěrače!
5: Stírají! To snad vidíš, ne?
7: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
7: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
7: Klaxon!
5: Traubí!
8: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
9: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
10: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, anagory, brds.cz.
11: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Pivotéka Betel než kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel než kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel než kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
17: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
18: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na trase od Svitav na Brno u České dejte pozor na sražené divočáky na vozovce. A v Modřicích v Brněnské ulici na křižovatce s Benešovou stojí odstavený autobus. Tak i tady opatrně.
19: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
20: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
21: Hit Radio City Brno.

0: Tohle je předělaný Mojo Lady na Hit Radio, teď ve verzi od Kaiga. For Life. Je přesně 6:30, ladíte Hit Radio, krásné ráno. David má pro nás opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Dánský fotbalista Christian Eriksen ztratil vědomí během přípravného utkání s Ukrajinou. Šlo už o druhý podobný incident. Před 5 lety prodělal zástavu srdce na mistrovství Evropy. Podle dánského týmu je Eriksen při vědomí a jeho stav je stabilizovaný. Po víkendu bychom se měli prohlédnout na klíšťata. Až polovina pacientů s klíšťovou encefalitidou může mít podle studií dlouhodobé zdravotní potíže. Lékaři upozorňují hlavně na únavu, bolesti hlavy nebo poruchy spánku, které snižují kvalitu života. V Česku se ročně nakazí zhruba 700 lidí. Proč nás přitahují lidé, kteří nejsou náš typ? Mozek v tom hraje hlavní roli. Přitažlivost podle expertů nevzniká jen podle vzhledu, ale hlavně podle emocí a chemických reakcí v mozku. Klíčovou roli mají hormony, které se spouští při pocitu bezpečí, radosti nebo překvapení v kontaktu s druhým člověkem. Podle odborníků tak může i neatraktivní člověk zaujmout, pokud vyvolá silný zážitek.
0: No jasně, to řekni. Pojď si kopnout, my jdeme, jdeme naproti.
3: Ne, ale tak máme to tak my ženy s nějakými muži, já když se kouknu zpátky do minulosti, někdo vyvolal nějaký traumatíčko a hnedka se ti líbil, že jo?
0: No chápu, no. Já mám takhle známýho kamaráda, u kterého nikdo nechápe, jak je možný, že má doma vždycky misku, jo?
2: Taky znám takovýho, no.
0: Takže to asi funguje. Čkuješ na mě.

0: Eva Farda, Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu a mě by zajímalo, jestli s tímhle songem máte taky ten stejný problém jako tady Jasmin. Ty jsi říkala, že jsi včera nemohla usnout.
1: Hodinu mi to hrálo v hlavě, opravdu.
0: No ale počkej, já to mám teda konkrétně s touhle pasáží, jo.
1: To se mi střídalo s tím začátkem, chci se nadechnout.
0: Furt a teďka Evička samozřejmě ještě, jo. A pak tam je to tvoje. Musím se nadechnout a to je konec. To, jak ti vleze do hlavy, tak končíme. Už musím. A teď. Musím se
1: nadechnout. Já zase neusnu, už ne, prosím. Je to dokonalý, ale už nemůžu.
0: Takhle bylo by dobrý, kdyby si teďka nespala si v práci, jenom připomínám. Posloucháte Hit Radio, krásné ránko, no a třeba je tohle i váš oblíbený song, který vám může pomoct vyhrát chytré hodinky pro vaše dítko, Garmin Bounce 2 v hodnotě 7,5 tisíce korun. To je hit, který se vyplatí, stačí, když půjdete k nám na web na hitradio.cz, tam do formuláře napíšete, jaký je ten váš nejoblíbenější song a pokud ho o víkendu ve vysílání uslyšíte a zavoláte sem k nám do studia na 800 937 937, tak tyhle parádní hodinky jsou vaše.
1: Garmin Bounce 2 fungují jako takovej bezpečný telefon na zápěstí, bez sociálních sítí, bez internetu, bez her. Mají ale GPSku, mají volání zprávy, takže zůstáváte s dětma ve spojení, ať jsou kdekoliv, a máte o nich hezký přehled.
0: No tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily, no a my vám budeme držet palce, abyste tyhle hodinky vyhráli. Za chvíli další parádní hity. Robin Schulz, Kiddo, All We Got, taky Avicii, Hey Brother, a zvládneme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.

0: a zeď. Tweet, tweet.
1: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
3: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
7: XXL výprodej v online shop.cz.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
12: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
13: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
14: Tlipit. Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
15: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Modřicích v Brněnské ulici na křižovatce s Benešovou stojí odstavený autobus. Dejte pozor. A na trase od Svitav na Brno u České taky buďte opatrní. Jsou tam sražení divočáci. Šťastnou cestu.
16: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Dvígat. Všechno, co máme z hitu, to vám rádi pustíme. Robin Schulz, Kiddo. 6.50, krásné ráno. Stalo se vám někdy, že vás někdo obvinil z něčeho, co bylo fyzicky naprosto nemožný, ale stejně jste ten flaster dostali? Napadá vás něco? Vás dva tady? Asi ne, protože máte všechny končetiny. Máme tady příběh z Ameriky. Žena dostala pokutu za držení telefonu za volantem, přestože má amputovanou ruku. Policista ji zastavil a snažil se jí přesvědčit o tom, že v ruce, kterou nemá, držela mobilní telefon. A já si říkám, jestli třeba jako ten policista, spíš třeba, jak se říká tomu, když lidi vidějí věci, které neexistují.
1: Já myslím, když nemají mozek.
0: Mozek. Tak to je ta druhá varianta, to je ta druhá varianta, no. Ale připomíná mi to takový to, možná se to stalo někomu z vás, takový to, hele, úředník prostě má razítko, hele, seš tady o něčem přesvědčený, a i když to je evidentní naprosto, tak stejně prostě se svojí zatvrzelou hlavou si stojí za svým. Takže tohle je vlastně úplně ten krásný případ.
2: Prostě některý lidi budou obhajovat ten očividný omyl místo toho, aby řekl, jo, tyjo, máte pravdu.
0: Přesně, prostě, a nedají se. Nedají se. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, další skvělá muzika pro vás. Za malou chvíli taky Gustavo Lima, balada, něco letního, to vás bude bavit. No a za malou chvíli přidá David i aktuální zprávy v 7 hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi mají zájem o elektromobily. Prodej nových aut na elektrický pohon vzrostl do konce května o 17%. Největší podíl na trhu má Škoda Auto, hlavně díky modelu Enyaq a novému Elroku. Roste i zájem o hybridy, které už tvoří téměř třetinu všech nových aut. Podle odborníků zatím stojí mimo jiné dražší pohonné hmoty a nejistota na trhu. Vlaky čeká léto plné výluk, opravy omezí dopravu po celé zemi. Cestování po železnici v Česku v létě zkomplikuje řada staveb a oprav tratí. Největší omezení čekají cestující například na koridoru přes Českou Třebovou i v okolí Prahy. Některé úseky budou jezdit jen po jedné koleji, jinde dojde i k úplným výlukám. Správa železnic říká, že práce probíhají hlavně v době prázdnin, kdy je menší provoz. V Poledarech u Prahy došlo včera večer ke konfliktu mezi taxikářem a dvěma zákazníky. Během potyčky byl jeden z klientů postřelen a převezen do péče lékařů. Střelec zůstal na místě do příjezdu policie, která mu zbraň zabavila. Případ se vyšetřuje a bližší informace chce policie zveřejnit během dneška. A teď už se pojďme podívat do regionu.
10: Ocenění Gentleman silnice získal letos profesionální řidič Dan Scharf. Ten v dubnu u Bučovic na Vyškovsku pohotově zasáhl u vážné dopravní nehody auta s kamionem. Při nárazu, který auto převrátil mimo silnici, přišel šofér o ruku a společně se spolujezdkyní zůstali zaklínění v autě. Dan Scharf zastavil řidiči, maslo mohlo vyprostit spolujezdkyni. V Brně a na jihu Moravy nás dneska čeká slunečný den. Naměříme až 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Stal si. Dokázal jsi.

0: jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ahoj, hezký ráno.
2: Krásný pondělní ráno.
0: Snídaně šampionů.
1: Pořád jste tady, no tak to nám dělá velkou radost. Samozřejmě vítáme i vás nově příchozí. Kdo jste třeba teď vstal anebo sedl do auta, hezké ráno.
2: Za chvíli se mrkneme na nešvar, co dělá skoro každý chlap doma. Já jsem si myslela, že ten můj to nikdy neudělá a včera se to stalo.
1: Jasmin si dneska na pondělní ráno dala ten úkol, že bude kopat do nás chlapů. Jsem zvědavý, co na nás opět nachystala. Tak chlapi a i ženy, nechoďte daleko od rádia. Za chvíli jsme zpátky, teď Samfeld a Jonas Blue, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Na cestu z práce nebo na cestu do práce, jenom hity Crying on the Dance Floor, Samfeld, Jonas Blue, 7 hodin 5 minut, tohle je Hit Radio, hezké ráno.
1: Holky, vy to asi znáte, jo, ale já jsem pořád jenom slýchávala, že chlapi dělají takovou tu věc, kdy nechají nějaký prázdný obal od něčeho v lednice, třeba od mlíka, krabici, jo.
0: Ano.
1: Ano, děláte to, jo.
2: To dělají ženy taky, ale.
1: Tak já ne, musím říct, ale do včerejška to neudělal ani můj Kuba. A já jsem to fakt pořád slýchala všude kolem, tak jsem si říkala, no tak to ten můj je nějaký jako nadmuž asi, jo? To prostě, nadmuž. On i rád uklízí, to prostě neexistuje. No nic, včera jsem tady brala záskok, tak dovysílám, přijdu domů, jdu ještě nakoupit nějaký suroviny, že jdu udělat večeři. Teďka otevřu doma ledničku a vidím tam melon tak, a takovej ten ale jako zabalený, jak se prodává třeba 5 trojúhelníčků.
0: Jasně, nakrájený už, no.
1: No, tak ho tam vidím, tak si říkám, jest, na to mám chuť, tak to si dám ještě teďka během toho vaření. Šáhnu do té ledničky, vytáhnu to a tam jsou 3 bohlodaný kůrky a pak ještě 2 trojúhelníčky. A říkám, jakože jak je tohle možný, že tam prostě někdo, představ si, Michale, že si vezmeš jako meloun, bohlodáš ho. Mm-hmm. A vrátíš to do ledničky?
0: No tak v případě, že ten koš je dál než 12 kroků, tak tomu docela rozumím, jo. Ale tak to není asi jenom meloun, že jo, samozřejmě mlíko jsme říkali, nemůžeš dopít zbytek mlíka, abys prostě pak nemusela vyhazovat tu krabici, jo. Musíš nechat ten poslední útržek toaleťáku, abys ho nemusela vyměňovat.
1: To je další věc, toaleťák.
0: Co dál? Poslední kus sušenky, která je v obalu? Hele, jíst to nebudeš, abys to nemusela vyhazovat, ten obal, že jo? A pak ještě teda jako echt věc, tak to je lžička, vidlička nebo nůž na dřezu, tak oni tam jenom odpočívají na další použití, jo?
1: Hele, tohle vůbec neberte na lehkou váhu, já jsem tady našla, že průzkumy ukazují, že drobný domácí zlozvyky, jako prázdný obaly v lednici, vedou k hádkám u 65% párů častěji než peníze. Psychologové tento fenomén nazývají neviditelná zátěž, protože to je ten pocit, že jeden v domácnosti neustále uklízí po tom druhém, tak to mám neviditelnou zátěž.
0: To je strašně zvláštní, jakoby je teda pravda, že to je neviditelný, protože já když tam nechám ten poslední kousek toho toaleťáku, tak on se prostě nějakým záhadným způsobem člověč tam objeví nová role, jo. Takže je
1: jako
0: to opravdu,
1: doma,
0: je to neviditelná zátěž, no. Nevím teda pro koho, ale neviditelný to je, prostě se to děje. Tak pojďte nám dát vědět, vy kdo nás posloucháte, zajímá nás, jaké má váš partner zlozvyky, co kde nechává a nechává to na vás. 777 937 777, číslo k nám.

0: Tohle jsou Imagine Natural na Hit Radio v 7 hodin 15 minut. Ve čtvrt na 8 chcete-li hezké ráno. Neviditelná zátěž, to je to, oč tu běží. To je to, co Jasmin otevřela.
1: Já jsem včera otevřela ledničku a našla jsem v ní...
0: Neviditelnou zátěž.
1: Ano, ohlodaný meloun. Jo, prostě přítel si dal meloun a pak to zelený jenom vrátil do lednice místo toho, aby to vyhodil do koše. Hlava mi to nebere, úplně mě to vytočilo, doteďka to nechápu, ale ptali jsme se, jestli i vám dělá partner něco takového.
0: No, protože těch věcí v domácnosti je samozřejmě víc, jo. Bavili jsme se o tom, že prostě nemůžete dopít zbytek mlíka, abyste nemuseli vyhazovat krabici. No a jak to má třeba doma Katka?
2: Ahoj, vám všem do studia, tady Katka. No, já jsem chtěla říct, že teda můj muž je na to úplný expert. Když to tak pojmenuju, 3 chipsy zůstanou v sáčku, 5 křupek tam zůstane, tabulka čokolády je o jedné řadě, nikdy ani to ne, stačí ty 2 kostečky z té jedné řady, jo, a tak dále, a tak dále. To bych mohla tady jmenovat, co všechno se u nás nechává po jednom kousíčku. Mně se ho berou, jak se říká, mory, protože opravdu, vy si myslíte, že tam máte na to chuť, tak není nic, si maximálně rozdráždíte. Další věc, čekám návštěvu, myslím si, jak máme chipsy v baru, jsem přesvědčená, zjistím, nebo ty křupky, protože to je velký pitlík a doď ho nevidíte. On to tak ještě poskládá, že to vypadá prostě jako strašně plné. Já to otevřu, tam 5 křupek, naše na cestě. No, takže prostě mohla bych vyprávět. Tak se mějte hezky a Jasmin, pevné nervy přeji.
0: To sedí. Mně se líbilo, jak Katka říkala, že na to má chuť. Třeba to její partner dělá schválně, že to je součástí předehry, že ti to dokáže opravdu dostat do varu. Přišlo od vás taky spoustu zpráv. Píše třeba Anička, Zavlíčkova Brodu. Náš byt funguje jako chytrá domácnost, jenom nevíme, kdo ji naprogramoval, protože přítel si myslí, že toaleťák, nádobí i prádlo mají automatické aktualizace.
1: Eva píše ahojky.
0: Dobře, pojďme.
1: Eva píše ahojky, tak můj muž dělá to, že opatrně otevře bonbonéru a vyžere pár bonbonů. Dneska to již kontroluji, ale dala jsem takový dárek neteři. Otevřela to ještě před námi a říkáte to, asi ti prodali vyžranou bombošku. Tak u nás takto.
0: To je geniální. Já si dovedu představit toho chlapa. Úplně se do toho dokážu vžít, jak to na té nějaká opravdu otevírá ten malý růžek, aby to nebylo poznat, jo. Taky píše Pavel. Čau, než nevyměněná prázdná rolička

0: toaleťáku mě víc naštve, i když někdo nedoplní na záchod nové roličky a už tam žádný náhradní toaleťák není.
1: To mi dělá taky, můj Kuba, no. Ach jo, no tak jo. A proč to děláte?
0: No, to se chci zeptat, jako co z toho plyne, proč to děláme, hlavně my chlapi teda.
1: No ty se neptej, ty seš chlap, tak ty mi odpověz.
0: Davide, proč to děláme?
2: Podle mě to lenost.
0: Lenost. Takhle jednoduchý to je, Davide, mi tě nemít.
2: Mimochodem, ty slupky, co nechal tvůj Kuba v lednici, se dává slepicí jíst. Tak jestli třeba... Co?
1: Tamhle jsou dveře. Tamhle jsou dveře. Dobrý.

0: Rehab in my head 7:20. Už za malou chvíli, v rychlé pětce, za nějakých 15 minut, budete moct vyhrát 4 lístky na parádní festiák na Vysočina Fest, tak si to nenechte utíct. No a za malou chvíli přidáme taky další hity. Indila, Dinner Dance. A přidáme taky aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí na cestě do práce a nebo do školy zdrží. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Já tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
7: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
8: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
10: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
11: Mňam, to je dobrý.
12: To je jam.
11: Jam?
12: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
11: Tak to si slíznu.
12: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
11: Najdeš ji na ymm.cz.
12: Jam, to si slízneš.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
14: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
15: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
17: Slyším Tatart nákupy?
16: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
17: To je mazec.
16: Tatart, opravdový elektrospecialista.
18: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
19: Žaluzie,
18: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
3: Trenýrkárna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrkárna.cz.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Zpoždění přes 10 minut naberete v kolonách na dálnici D1 před Brnem směrem od Vyškova. A v Modřicích v Brněnské ulici na křižovatce s Benešovou stojí odstavený autobus. Dejte tam pozor.
19: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
20: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
21: Hit Radio City Brno.

0: 7.29, tohle je Indila na Hitrádiu, krásné ráno, s vámi Michal, Jasmin, David. A David má ranní update, Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: 8 bratrských dvojic na mistrovství světa, některé nastoupí proti sobě. Známým příkladem jsou bratři Williamsovi, každý z nich reprezentuje jiný stát. Připomínám, že světový šampionát ve fotbale startuje už ve čtvrtek. Alzheimerovu nemoc může odhalit pohled do očí. Vědci zjistili, že změny na sítnici oka mohou pomoci včas odhalit vážnou nemoc. Podle studie se klíčové projevy nemoci objevují na okraji sítnice ještě před poškozením mozku. Odborníci říkají, že by běžné oční vyšetření mohlo v budoucnu zachytit chorobu dříve. Pro nové vlasy by se nemuselo lítat do Turecka. Vědci na Tajvanu testovali nové sérum z tropické rostliny, které má podle studie zlepšit růst a hustotu vlasů už za necelé 2 měsíce. Do výzkumu se zapojilo 60 lidí v kontrolované studii, kde část dostávala placebo. Výsledky ukázaly zhruba 25% nárůst hustoty vlasů oproti kontrolní skupině.
0: To je super. Tak asi každý máme nějakého takového kamaráda nebo kolegu, kterýmu by se takovýhle sérum hodilo. Já teda musím říct, že mě moje kouty zatím nesérum. Až to bude naopak, tak to rozhodně ocením, takže děkujeme Davida za tuhle informaci.
3: Už aby začal.
0: Je tady rychlá pětka, 4 lístky na 12. ročník Vysočina Festu. Pokud byste je chtěli vyhrát, napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Teď Black Eyed Peas, hezké ráno.

0: I got a feeling, Black Eyed Peas na Hit Rádiu v 7.34 a my máme pocit, že celý tento týden budeme rozdávat vstupenky na už 12. ročník Vysočina Festu. Rychlá pětka. To jsou 3 dny parádní muziky pod Širákem.
1: Uslyšíte třeba kapelu Lucie, taky Miraj, Činasky, Staví se divoky, byl Benny Kristo, MIG21 a spousta dalších od 2. do 4. července v Jihlavském amfiteátru.
0: No a kdo dost možná vyrazí, bude Leona. Leono, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno. Už jste byli někdy s rodinou na Vysočina Festu, nebo to bude premiéra?
2: Premiéra.
0: Premiéra.
2: Kdyby to vyšlo, jo.
0: Premiéra. No tak pojďme to zkusit. Jak se na to cítíš takhle při pondělku?
2: Nervy.
0: Tak jdem na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jaké je chemické označení vody?
2: H2O.
0: Nemusel jsem poušit ani časem míru. Naprosto bez váhání.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Leo, kolik sekund má minuta?
2: 60.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jakou barvu má růženín?
2: Růženou.
0: Mhm.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Těžká otázka. Kolik korun je v jedné 100 koruně?
2: 100.
0: No přesně tak. A pojďme na poslední, na pátou.
1: Ve kterém měsíci dětem začínají oficiálně prázdniny?
2: Červenci.
0: Ano! Ano! Oficiálně červené srpen, jenom upřesníme samozřejmě, letos začínají prázdniny už na konce června, děti budou doma o něco déle, ale tvá odpověď je správná. Tak Leo, 4 lístky na 12. roční Vysočina Festu jsou tvé. Je tam Lucie, Miraj, Činasky, Divoký byl. Koho máš ráda z těchto kapel, co?
2: No všechny, nejvíc asi MIG21.
0: Bomba,
1: tak ty si užiješ.
0: MIG21, ale já bych ti, když máš teda ráda MIGy, že bychom si je zahráli, takhle co ty na to?
4: No, ne, no ještě... to je teda sahat do playlistu, jo.
0: Tak co, snadné žít, že bych ti tam pustil?
2: Jo, to je hezký,
0: no
2: děkuju.
0: Tak jo, tak Leo, užijte si to, 4 lístky jsou tvoje a zas někde na Hitrádu se těšíme. Děkuju. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: moc fajn, prýmá pohodovka na pondělní ráno, Daša Austin, 7.42 na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Nevěděla jsem, že to jméno vlastně existuje, jo? Ale dneska je den svatého Medarda, patrona meteorologů, a podle jedný z nejznámějších pranostik prej platí, Medardova kápě 40 dní kape. Jinými slovy, pokud dneska zaprší, tak se máme připravit na dalších 40 dní vlhka.
0: To je zajímavý. Mě by zajímalo, jestli znáte někdo nějakýho Medarda. Já jsem koukal tady na web, kde jsme, a podle toho je 38 medardů v České republice, což není moc.
1: To teda není moc.
0: Což není moc. Nejvíc medardů je v Praze. Nicméně k tomu pršení, jo, tak já jsem tady našel, že nejdelší souvislý déšť v Česku trval 22 dní. 22 dní v kuse pršelo. Dovedete si to představit?
1: Absolutně ne.
2: To znamená, že tato pranostika teda nikdy v historii Česka nevyšla.
0: To je pravda, to je pravda. Já jsem za to teda, nevím, jak ty, Davide, já jsem za to poměrně rád. Jako představa, že 40 dní teda bude kapat pršet, mě teda nebaví. Ale mě teda moc baví to, že vlastně tenkrát už ta meteorologie byla na úplně jiný úrovni než dneska, jo? To, když byli schopni předpovědět déšť na celých 22 dní a když se meteorologů ptali, jak dlouho to bude trvat, tak meteorologové bez mrknutí oka odpověděli. Jiná doba, no.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
5: Od výkopu až po klíč. Co to je? To je Stalpe. Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stalpe.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz.
9: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
10: Bauhaus, když se to má podařit.
11: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
12: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky. Vání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
13: For camping. Venku je nám krásně.
14: Tady chci bydlet.
13: Venku?
14: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
13: A kde bude ložnice?
14: Na louce pod hvězdami.
13: To je ale velká ložnice.
14: Největší na světě.
13: No jo. A co koupelna?
14: No, v potoce.
13: A sousedi?
14: Už se hlásí.
13: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
14: Jo, tady nám je krásně.
13: For camping. Venku je nám krásně.
15: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v Polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 187. kilometru směrem od Brna na Prahu u sjezdu na čerpací stanici došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči, kolona má zhruba 2 kilometry. Buďte opatrní.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
5: I'm Dua Lipa.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ochlazení dorazí od úterý, teploty spadnou pod 20 stupňů. Začátek týdne přinese slunečno a teploty kolem 25, už v úterý ale přijde studená fronta. Očekává se déšť, místy i bouřky, hlavně na východě země. Oblačné a chladnější počasí potrvá minimálně do čtvrtka, teploty se budou často držet pod 20 stupni, tedy mírně pod červnovým průměrem. V plzeňské zoo napadl ošetřovatelku 80-kilový klokan, ženu srazil na zem a kopal do ní. Záchranáři ji převezli do nemocnice s hlubokými tržními ranami, byla při vědomí. Zoo případ zatím nekomentovala, na místě nezasahovala policie. Útoky klokanů jsou vzácné, obvykle nastávají při obraně teritoria nebo pocitu ohrožení. Mnichovské letiště zastavilo provoz kvůli podezření na kouř na věži. Personál musel budovu opustit a odlety i přílety byly zastaveny. Letadla byla odkláněna na jiná letiště, příčina události zatím není jasná. Podle úřadů nebyl zaznamenán otevřený oheň, situaci vyšetřují hasiči. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Jihomoravskou vesnicí roku 2026 je Čejč na Hodonínsku. Postup do celostátního kola si vybojovala obec hlavně aktivním spolkovým životem. Čejč mimo jiné dlouhodobě rozvíjí vinařské tradice. Získala proto i historicky první ocenění Vinařská obec Jihomoravského kraje. Do soutěže Jihomoravská vesnice roku se letos přihlásilo 18 obcí. Dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká slunečný den s teplotami do 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valaš.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
11: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
12: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Hezké pondělí.
11: Krásný ráno vám všem.
14: Snídaně šampionů.
13: Utíká to, sviští to, snad i vám utíká to pondělní ráno. Hity nachystaný. One Direction, One Way or Another, taky Nico Santos. Chvíli po osmé, tak jdeme na to, hezké ráno.
7: Hit Radio City Brno.

0: 8.07, takhle vám hraje pondělní Hit Radio, tohle je snídaní šampionů. Díky, že posloucháte Nico Santos, Human Being. Dnes je prosím vás den nejlepších přátel, což jsou za mě teda lidi, kteří jsou na vaší straně vždycky a všude, jo? Že nás vlastně kryjou od školky a ve škole, před rodiči, v práci, před učiteli, partnery. No a myslím si, že kdybychom jim třeba o pomoc zavolali teďka hnedka, že by nám zareagovali, jo? Což třeba u mě asi úplně nehrozí.
1: Jak to?
0: No takhle, aby ti někdo reagoval, tak musíš někoho takového nejdřív mít. Jo, co vy, máte, nebo takhle, mám dva nejlepší kamarády, ale věřím, že kdybych ten teďka třeba napsal nebo zavolal, tak jeden by to možná zvednul, ale rozhodně by ani jeden neodpověděl na SMSku. Jak to máte vy?
1: Celkem podobně jako ty, popravdě.
0: No. A my to máme, podle mě chlapi to tak mají všeobecně, jo? Že my o sobě víme, my si jako ani pořádně nenapíšem tohle, pak jednou za měsíc třeba si náhodou si zavoláš, když něco potřebuješ, jo? A vlastně je to tam konstantní, jo? To vy ženy, vy musíte být pořád v kontaktu, ne?
2: Jako asi to tak spíš je, no.
0: Ty máš nějakou takovou kamarádku?
2: Mám Kačí nejlepší kámošku, mám, no.
0: Jasně. Tak mě napadlo, takhle, my jsme tady z té hry venku, jo, s Davidem, protože nám by asi nezareagovali, tak mě napadlo, že bys mohla té tvojí kamarádce napsat. Že bychom si jí otestovali, jestli to je opravdu tak dobrá kámoška, jak si myslíš.
1: Jako se tváří.
2: Jako se tváří.
0: Mohli bychom to myslet třeba, že jsem tvůj šéf.
3: Jo, tak jo. Pecka.
0: Třeba, že jsem tvůj šéf. A že
1: to neuvěří.
0: Že jsi v sobotu někde měla být a já si to potřebuji ověřit. Tak jestli by tě byla schopná krýt, tak co jí napíšeš?
2: Tak počkej, otvírám Instagram, my si píšem tam.
0: No.
2: Dobře, tak hele, píšu random. Kačí help, kdyby ti volal můj šéf, tak mu plus řekni, že jsem byla v sobotu s tebou. Za něco mě tady hrotil, že jsem měla být v sobotu na akci od rádia, je úplně nerudnej.
0: Aha.
2: Počkej, nerudnej. Ale já na to zapomněla a vymluvila se, že jsme byli spolu a vymýšleli věci na tvoji svatbu. Ona se zanedlouho vdává.
0: Píš, taky to pošleš, jo? Dobře.
2: Sláno.
0: Dobře, tak myslíš si, že se to zobrazí a že něco odpoví, jo?
2: Jako je v práci, ale většinu času tráví v autě v té práci, takže si myslím, že by jako mohla mít přístup k telefonu, že by zrovna nebyla u klienta.
0: Dobře.
2: A snad to bude dobrý.
0: Dobře, tak dáme písničky a vrátíme se k tomu a já doufám teda, že se chytne B.O.B. Airplanes na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Čtvrt na devět, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Ella Henderson, Rudimental, Alibi. Dnes je den nejlepších přátel a my se ptáme, podržel by vás váš nejlepší kámoš v jakýkoliv situaci? Postavil by se za vás, kdybyste fakt potřebovali? My třeba tady s Davidem jsme se shodli na tom, že to máme tak, že i kdybychom našim nejlepším kamarádům, klukům napsali, že umíráme, tak se SMSky všimnou nejdřív tak za týden. Je tak, jo. Ale Jasmin, jakožto žena, říkala, že má nejlepší kamarádku Káťu, Kateřinu, která by se za ní postavila. Tak jsme jí zkusili napsat, nebo Jasmín jí zkusila napsat zprávu.
1: Já jsem jí napsala zprávu, že kdyby jí náhodou volal můj šéf, tak aby mu řekla, že byla v sobotu se mnou, že jsem jakože zapomněla dorazit na nějakou akci do Hitrádia a že hledám výmluvu, tak jestli mě podrží. A ona nejdřív napsala jo, vykřičník, neboj, got you, jakože podržím tě, srdíčko a smajlíka, ale pak jí to asi nedalo. A po chviličce napsala hele, a ten šéf je trošku debil, ne? Vůbec ten fakt, že by volal a ujišťoval se, kde jsi byla, to je teda magořinec.
0: No tak já si jdu zahrát na tvýho šéfa, Jasmin. Já doufám, že to vezme.
1: Já
0: no?
1: Taky teda.
0: Tak jdeme na to. Tak, vytočíme. Hele, už se zvoní. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu Stažena Kateřina.
2: Ano, dobrý den.
0: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radia, nedorazila a tvrdí mi, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
2: Ona mi jde za svědka, my jsme byli spolu a řešili jsme svatební záležitosti.
0: Jasně, takže za svědka vám jde, takže a kdo se vdává? Vy máte svatbu?
2: Mám svatbu, no.
0: Jasně, jasně. A kolik máte pozvaných lidí na tu svatbu?
2: 30.
0: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
2: Jako až takhle, jo?
0: No, no. Jestli by říkám, my tady teďka řešíme nějaký personální záležitosti a já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to nebylo možné třeba, že bych za váma dorazil taky, že můžu být třeba někde bokem, nebudu jíst žádný catering, nic, jenom že bych se tam přišel podívat.
2: Jako takhle, je to jako veřejně přístupný, je to na radnici a jako teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
0: Dobře, tak já se když tak postavím někde do boku a já vám musím říct, že vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
1: Kati, ty jsi prošla testem.

0: To je naprosto neuvěřitelný. Tady ne Martin Veterka, ale Michal Knejp. Ahoj Káťo, dobré ráno.
1: Já se omlouvám, že jsem to takhle na tebe nahrála, ale opravdu je den nejlepších přátel a nás zajímalo, jestli nás nejlepší přátelé potopí, anebo ne.
0: Ale jako teda, jestli platí to, že můžu v sobotu na tu svatbu přijít, tak ne, rád přijdu.
1: To tam pak nepřijdu já, neplatí.
0: Tak Káťo... Káťo, jsi naprosto neuvěřitelná. Tak přejeme za Hit Radio, ať se svatba vydaří. Máš skvělou kamarádku Jasmin a děkujeme. Test zvládnut.
2: Super, no díky.
0: Tak krásné ráno, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Zvládla to naprosto bravurně a my teda tady s Davidem, jestli můžu mluvit za Davida, tak trošku závidíme, protože nám by se tohle rozhodně nestalo.
1: Já se ještě jednou omlouvám. Počkejte, bliká mi tady telefon právě od Kačí. Miluju, sežrala jsem to i s navijákem.
0: No a takhle, stále tady je ta otázka, jestli tam teda můžu v sobotu přijít. Tak jo, tak jestli máte nějakýho nejlepšího kámoše, jakože určitě máte, vzpomeňte si na něj, připomínáme, dnes je den nejlepších přátel. Za chvíli další muzika, Miley Cyrus, Činasky, taky aktuální doprava, hezké ránko.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
5: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
6: Světla?
7: Svítí.
6: Stěrače?
7: Stírají, to snad vidíš, ne?
6: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
7: A proč si ho nevyměníš?
6: Protože nevím kde.
7: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
6: Klaxon.
7: Traubí.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Skonto nábytek.
11: Kam utíkáš?
12: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
11: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Climax.
12: A rolety mají taky?
11: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
12: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
13: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
14: www.ham.cz.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
20: 14
2: slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
21: Žaluzie,
20: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
22: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
23: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Velký pozor, dávejte na dálnici D1 na 187. kilometru směrem od Brna na Prahu. U sjezdu na čerpací stanici došlo k požáru vozidla. Na místě zasahují hasiči. Tak opatrně a šťastnou cestu.
24: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
25: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
26: Hit Radio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

0: 7.32, tohle jsou Činasky každý ráno a Činasky se po pauze vrací na pódia. I o tom bude ranní update Davida, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Skupina Činasky se opravdu po pauze vrací na pódium. Už 13. června odstartuje ve Valašském Meziříčí své historicky nejdelší letní turné. Nazvala ho prostě Open Air Léto 2026 a navštíví 18 míst po celé republice. Po víkendu bychom se měli prohlédnout na Klíšťata. Až polovina pacientů s klíšťovou encefalitidou může mít podle studií dlouhodobé zdravotní potíže. Lékaři upozorňují hlavně na únavu, bolesti hlavy nebo poruchy spánku, které snižují kvalitu života. V Česku se ročně nakazí zhruba 700 lidí. Odborníci varují před umělou inteligencí, upozorňují, že by lidé neměli nechat AI přemýšlet za sebe. Hrozí totiž, že pokud

0: mozek nebudeme aktivně používat, může časem zakrnět.
1: Nekoukej se na mě.
2: Ne, já jsem chtěla říct, že jsem si z toho důvodu stáhla do mobilu takovou aplikaci na trénování pozornosti a paměti. Hmm. Bohužel mi to vydrželo jenom zhruba týden, protože mám málo místa v mobilu a tak jsem zbytečný aplikace smazala a tuhle jsem tam zařadila.
0: Já myslím, že protože jsi zapomněla, kam jsi si uložila.
1: Jo. Ale já jsem třeba v pohodě, jo? Mě tohle nemůže ohrozit, jo? Co nemáš, nemůže zakrnět. Jinak ty jsi říkal, Davide, že jsme se tady o tom bavili, že vlastně lidi používají AI i na počítání základních příkladů, jo?
0: Já jsem se nedávno přistihl, že v kanclu jsem měl právě nějaký jednoduchý příklad. Hmm. Říkám si, než bych se trápil, dám to do AI a měl jsem to za 30 vteřin. No.
1: Fakt? Takže příklad 2x2.
0: Tak to bych ještě snad dokupy dál.
1: No to počkej, 4. No snad. 3x6.
0: 3x6 je 18.
1: 9x9.
0: 81.
1: No tak dobrý, prošel. A teďka 1053x826. A dělej.

0: jsou hity ke všemu, co děláte, Linkin Park, Hit Radio v 8.40. Hezké ráno. Dnes v pondělí dojde k neobvyklé byrokratické situaci. Náš pan prezident Petr Pavel osobně dorazí na zasedání vlády, aby tam pořešili zahraniční cesty, jejich koordinaci. Takže v překladu, ten nejvyšší nadřízený se jde sednout přímo na pondělní poradu k řadovým manažerům a přiznejme si, že právě tohle známe asi úplně všichni, jo? Když víme, že má šéf dorazit. Takhle, když to víme, že má dorazit, tak to je dobrý, jo? Ale když dorazí na ohlášení, ježišmarja, a najednou se uklízejí ty stoly a vypínáme ty internetové záložky a najednou všichni vypadáme, že víme, co děláme v té práci.
1: Jo? Že si zasloužíme to naše místo. No jak by to vypadalo tady, kdyby přišel nejvyšší majitel naší budovy? Bychom museli schovat ty cheeseburgery tady, protože tady se nesmí jíst.
0: Tady se nikdy nejí. No, jak by to vypadalo? Ono, já nevím, jestli všimla, Jasmin, my jsme v rádiu a dost pravděpodobně nás teďka naši šéfové poslouchají na cestě, jo? Takže tímto zdravíme. Rozhodně tady není žádný nápoj, žádná tekutina. Rozhodně tady není nedojedený McDonald's, jo?
1: Jsou rozsvěcená světla, kamery zapnuty, vše je, jak má být.
0: Přesně, milujeme tuhle práci. Moc děkujeme za tuhle práci. Já jsem si to vždycky přál, prostě vysílat takhle ráno a opravdu teda strašně moc děkujeme.
1: Je to bomba, děkujem.
0: Je to skvělý, co? Jasmin, hele, já bych, kdyby to šlo, abych vysílal moje od rána od 6 až 18. Clean Bandit, Anne-Marie, Rockabye, za chvíli další muzika pro vás a staví se i Tommy Cash s jeho kafičkem Espresso Macchiato. Hezké ráno, Hit Radio.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
6: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte Maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Rousínovský divadelní a folklorní festival se blíží. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: XXL výprodej v online shop.cz.
14: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
13: www.onlineshop.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
16: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: tohle je Tommy Cash a Hit Radio 851. Espresso macchiato. Kdy jste se naposledy stěhovali? Co stěhování? To je taková zvláštní životní disciplína, do které se nikomu moc nechce a vždycky si říkáte, že příště třeba, když se budete stěhovat, takže to uděláte třeba chytřej a stejně se něco pokazí.
1: Třeba taková Verča z České Lípy, ta se před 12 lety stěhovala do nového bytu, všechno v krabicích, všude, jeden velký chaos, jenom si potřebovala prej rychle opláchnout pár věcí v umyvadle, pustila vodu, umyla, co potřebovala a odešla. Jenže netušila, že sifon je úplně prasklej a než se vrátila, tak vytopila rovnou 4 patra pod sebou. Takže vlastně ještě dřív, než se pořádně zabydlela, ta, která platila vodu a opravy sousedům.
0: Možná si říkáte, co to je za historku, kde jsme na to přišli. Tak takovouhle historku nám do naší soutěže poslala Berča. A my se vás ptáme, jestli si myslíte, že máte třeba lepší stěhovací historku, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz, podělte se o ní s námi a když se s námi o ní podělí, a bude opravdu epesní, tak hrajete o LED televizi Samsung v hodnotě, a teď pozor, držte se, 23 tisíc korun.
1: No,
0: nová telka Samsung, OLED telka Samsung za 23 tisíc a my v pátek, už tento pátek, tady ve snídaní šampionu vybereme autora té nejlepší stěhovací historky a televize za 23 táců může být vaše. Tak komplet detaily na webu hitradio.cz a teď od nás další skvělá muzika, do 9, než se rozloučíme, Leony, taky One Republic na Hitradio. Hezké ráno.

0: Rádiu v 8.57. Na závěr pondělní snídaně šampionů a my vám chceme moc poděkovat, že jste se stavili a doufáme, že zítra den budete samozřejmě i po deváté.
1: I po deváté a i zítra od 6 do 9, kdy se samozřejmě ve snídaní šampionů zase slyšíme.
0: Tak ať se vám daří, mějte hezký pondělí, ať vás čeká cokoliv, i kdyby to dneska mělo být něco nepříjemného, tak pamatujte, každé pondělí musí někdy skončit.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Tak se mějte hezky a budeme se na vás těšit opět zítra ráno v 6.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj.
3: Za 2 minutky odbije 9. hodina raní a od mikrofonu Hitrádia City Brno vás zdraví Ondra Blaho a nabízím rovnou nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na křižovatce Kšírovy a Sokolovy ulice. Na kruháči se srazilo nákladní auto s dodávkou, provoz je částečně omezený a tvoří se dlouhé kolony ze všech směrů. Žabovřeská ve směru na Žabovřesky u sjezdu z Knínničské. Tady je v sobě osobák s nákladňákem, i tady počítejte se zdržením v koloně. No a ještě přidám D1 182. kilometr ve směru na Brno. Tady stojí v levém pruhu porouchané osobní auto. Doporučujeme snížit rychlost. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
8: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začíná v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat. Dorazí taky větší oblačnost a srážky i občasné bouřky. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplit. Jednání vlády Andreje Babiše se dneska zúčastní i prezident Petr Pavel. Hlava státu se chce zúčastnit avizovaného projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních organizací. Babiš ale dříve řekl, že rozhodnutí o složení delegace na červencový summit NATO se posouvá o 2 týdny. Vláda chystá velkou změnu pro výběr mýta. Novinka se dotkne kamionů a autobusů. Cílem je zjednodušit systém pro dopravce a zároveň snížit náklady státu na jeho provoz. Co konkrétně se má změnit, přiblíží mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
13: Nová podoba mýtného systému by mohla přinést úsporu až 480 milionů korun ročně oproti současnému modelu. Zásadní změnou bude možnost využívat proplacení mýta vlakem povinného používání specializovaných palubních jednotek.
0: Nový systém by se ale měl spustit až v prosinci 2032. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát 4 hru s Kanaďankou Mbokovou.
3: Na celé jižní Moravě panuje nádherné letní počasí, aktuální teploty teď 2 minutky po deváté už jsou na 20 stupních, odpolední maxima 27 a bude jasno. No ale zítra by se mělo zase zakabonit a přijít i déšť.
11: Hit Radio City Brno.
3: A první dopolední hodinku na Hit Radio City Brno odpálí Pink, David Stipka s Evou Farnou a Neil Diamond a Two Friends.

Neil Diamond, Two Friends na Hit Radio City Brno. Pondělní dopoledne odstartováno a tak jako vždycky i dnes nás na úvod čeká pozitivní zpráva, navíc taková, která se na pondělí dokonale hodí. Co kdyby byl tento pracovní týden a pak další a další a vůbec všechny čtyřdení? Já jenom, že zkušební provoz čtyřdenního pracovního týdne v Německu přinesl výsledky, které většina firem vůbec nečekala. Téměř 3/4 z nich se rozhodli tento model zavést.

0: 9.23, Hit Radio City Brno a pondělní dopoledne s datem 8. června. Máme po víkendu, doufám, že jste si ho užili, našli si čas zajít s rodinou anebo přáteli někam na skleničku, kde většinou, a to je pravda pravdoucí, vznikají ty nejlepší nápady. A nemusí to být jenom založení kapely, tak jako každý pátek v hospodě. A možná jste s kámoši dumali, jak zvelebit své okolí a možná vás napadl projekt, který by měl smysl, no ale možná jste se taky zasekli na tom nejdůležitějším, na financích. Kde na to vzít? No tak já vám už za malou chvíli poradím, kdo by vám mohl nějakou kačkou pomoct.
1: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
2: Pip, pip. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Mňam, to je dobrý.
6: To je jam.
5: Jam?
6: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
5: Tak to si slíznu.
7: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
8: Najdeš ji na yumm.cz.
9: Jam, to si slízneš.
10: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
11: Bauhaus, když se to má podařit.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senku.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Skonto nabité.
0: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
19: Skonto nábytek.
8: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
3: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.

David Guetta, Alphaville a Ava Max v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. A ta zásadní otázka těchto minut byla před chvílí položena. Kdo nám finančně pomůže v realizaci dobrého nápadu? Odpověď zní...

Nákupní centrum Královo pole. Proč? No protože se v nákupním centru Královo pole dalo pár chytrých hlav dohromady a uvědomili si, že nejsou jen místem pro nákupy, ale také místem, které přirozeně spojuje lidi z okolí, že chtějí být dobrým sousedem a aktivně přispívat k tomu, aby se v Brně žilo lépe. A právě z tohoto důvodu se rozhodli využít prostředků a spustit grantový program Krpole Grant, jehož cílem je podpořit nápady a projekty, které mají smysl pro místní komunitu. Program je otevřen striktně projektům z Brna a chtějí dát prostě prostor lidem, kteří vidí, že něco může fungovat lépe a chtějí to změnit. Nákupní centrum Královo pole poskytne finanční grant v celkové maximální výši 200 000 korun, ať už jednomu nebo více projektům. To se teprve uvidí, s čím za nimi přijdete. Každopádně, ať už máte jakýkoliv nápad, který je zaměřený na práci místních komunit a jejich soudržnost, dětské a mládežnické spolky, sdružení a volnočasové organizace, vzdělávací, ekologické, humanitární a charitativní činnosti, anebo záchrana a rozvoj kulturního a přírodního dědictví regionu, tak se určitě obraťte na e-mailovou adresu marketing@krpolenc.cz. Já vím, že tu e-mailovou adresu asi ne každý z vás pochytí, takže když se podíváte na webové stránky www.krpolenc.cz, tak věřím, že se tam dozvíte víc a že to třeba klapne. A právě váš projekt bude podpořen penězi nákupního centra Královo pole a společně tak uděláte Brno o něco hezčí.

0: Imagine Dragons, Radioactive. Na Hit Radio City Brno. Chvíli před 9:45. No, přátelé, s blížící se 10:00 dopolední pro vás chystám ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí, ale vy mě s tím můžete pomoct. A nejenom mě, ale celému Hit Radio a hlavně všem jihomoravským řidičům. O čem vlastně teďka mluvím? Opět se dostáváme k tomu již několikrát zmiňovanému novému WhatsAppovému číslu 720 890 848. A já vám to číslo teďka zopakuju znovu, protože pokud nám pošlete hlasovkou vaše dopravní info, můžete ode dneška v příštích 3 týdnech každé odpoledne vyhrát plnou nádrž úplně zdarma. Takže vytáhněte telefony a pište si 720 890 848. Už dneska odpoledne někdo z vás plnou nádrž vyhraje a stačí poslat vaše dopravní info. Zkrátka dobře, pomozte ostatním řidičům informacemi z cest a vyhrajte plnou nádrž zdarma. Tohle je prostě boží a na tom se shodneme snad úplně všichni.
1: Si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 tisíc korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 tisíc korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
3: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
4: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme 2 nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi, Mikulčice.
14: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
15: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
14: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
16: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. AZ Papír.cz.
17: Hledáte práci v Brně?
9: prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás, přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
18: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
19: Hit Radio City Brno.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Soul a Chris Brown končí 9. hodinu dopolední. Za 2 minutky odbije 10. a my jdeme na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. U nájezdu na D52 v Modřicích se srazila 2 osobní auta, směrem od sjezdu z D2 se tvoří kolona. Další problémy jsou na trase z Brna do Svitav u Řečkovic. Leží matrace na vozovce. Mě by se zrovna jedna do auta hodila, takže já to asi nestihnu proto zajet, vy to, pokud můžete, odklidte, nechte si, whatever. Úvoz na úrovni parku Hradu Špilberg došlo ke střetu 2 osobních aut, tady také počítejte s omezením. Další problémy jsou na křižovatce Kšírovy a Sokolovy ulice, tady se stále vyšetřuje dopravní nehoda náklaďáku s dodávkou, provoz je tady částečně omezený. No a ještě připomínám stále vyšetřovanou dopravní nehodu v Žabovřeské u sjezdu z Kniničské ulice, osobák s náklaďákem jsou tady v sobě. Jezděte opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou, jak už jsme si říkali, na nové WhatsAppové číslo 720 890 848, a třeba z toho bude dneska plná nádrž vašeho auta.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Moje ruka!
5: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
6: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické 2 týdenní. Cílem je údajně snaha dopřát si relax v zahraničí i vícekrát ročně. Brněnská zoo se pyšní nově rozšířeným výběhem pro lední medvědy. Už tuto sobotu se proto koná celodenní akce s bohatým doprovodným programem. Slavnostní stříhání pásky začíná už v 10 hodin. Kdo bude hvězdou dne, řekne mluvčí zahrady Jan Bedřich.
10: Přivítáme zde právě nové medvědice z Dánska. Zároveň přivítáme ve zrekonstruovaném výběhu a nebude chybět také autogremiáda týmu HC Kometa Brno. Tak přijďte přivítat medvědice společně s námi.
9: Děti si budou moci nechat pomalovat obličej a rodiče najdou odpočinek v chill-out zóně u pavilonu Exotarium. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a letíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesaly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila už o více než 50%. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží Kateřina Siniaková.
0: 22 stupňů Celsia a jasno, takové počasí panuje na celé jižní Moravě, odpolední maxima kolo 27, zítřek bude s podobnými teplotami 25 stupňů, ale deštivým počasím, počítejte s tím.
2: Hit Radio City Brno.
0: No a vstupujeme do další hodinky dopoledního vysílání Hit Radia. S Farelem Williamsem zazní i Ina a Rehab a taky Maneskin.

0: aktuální čas ze studia Hitrádia City Brno. 10 hodin 12 minut. A pondělní datum 8. června. A už za dva dny, přátelé, za dva dny ožije Římské náměstí v Brně. Jo, mezi Masaryčkou a Minorickou. Takové pozapomenuté místo. Ale už tomu tak nebude, protože už tento čtvrtek, ve středu 10. června Římské náměstí ožije minifestivalem Biograph Sound. Na místě vznikne i letní kino, které bude promítat vždy ve středu a ve čtvrtek a vstup na akce bude bezplatný. Navíc návštěvníci najdou na místě stánky s občerstvením nebo lehátkové zóny. A příznivce hudby čekají koncerty kapel různých žánrů, od country po swing. Kulturní program na náměstí potrvá do středy 9. září, kdy v plánu rozlučková akce nazvaná Římák ještě nejde spát. Jestli nějaké místo potřebovalo oživit, tak je to rozhodně Římské náměstí a já tomuhle kroku se sakramensky fandím.
1: Život plyne dál, nechci

0: 10.23. Dopoledne na Hit Radio City Brno, které je tak jako každý všední den plné nejen té nejlepší muziky, ale samozřejmě i šance na výhru. Jasně, vy všichni moc dobře víte, že mezi 10. a 11. rozdáváme poukázky na jídlo zdarma, v soutěži nevaříme, posloucháme. Nebudu připomínat, o kolik aktuálně hrajeme, ale připomenu jedno. Zapněte si vyzvánění a všichni registrovaní vezměte mobily do rukou, protože jdu volat a třeba zavolám právě vám a ta dnešní výhra bude skutečně výjimečná.
1: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
4: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
12: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery MaxModul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte MaxModul.cz nebo volejte 608 672 116. MaxModul.cz. Prostor bez limitů.
13: Kam utíkáš?
14: Potřebuji vybrat žalusky a markýzy, ale jsem z toho zmatený.
13: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
14: A rolety mají taky?
13: No jasně. Skrýnové rolety, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markýzy, sítě proti hmyzu. Prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
14: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
15: H+M. Studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
16: www.ham.cz.
17: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
18: Senkor.
19: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
18: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz
17: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: vaříme, posloucháme.
1: Začátek pracovního týdne, alespoň co se týče soutěže Nevaříme, posloucháme, v skutku velkolepý. Protože, jak už jsem říkal před několika minutami, máme tady ve hře 1500 korun do kavárny No Feed na Vaňkově náměstí. 3 500 korunové poukázky, 2 z minulého týdne a 1 aktuální na pondělní dopoledne. Já jsem se rozhodl, že zavolám někomu, kdo to se mnou táhnul i o víkendu, protože já jsem v sobotu 6. června jsem odpoledne vysílal a vyzýval jsem vás, ať se registrujete do soutěže Nevaříme, posloucháme, a vyslyšel mě Milan, tak snad ho uslyšíme teď i my. Milan se registroval ve 3:45 odpoledne.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Yes, yes, yes. Nazdar, Milane, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno.
2: Ahoj, zdravím tě.
1: Nazdar. Milane, prosím tě, ty jsi mě poslouchal v sobotu, že?
2: Poslouchal, no.
1: Já to tady vidím, v kolik ses registroval. Bylo to chvíli po tom, co jsem vás vyzýval, ať se podíváte na web a zaregistrujete se, že dneska budeme soutěžit o 1500 korun do kavárny No Feed. Tak já jenom, že se ti ten víkendový poslech Hit Rádia vyplatil, protože vyhráváš. Jak jsi užil víkend? Co jsi dělal? Kromě toho, že jsi poslouchal Hit Rádio.
2: Víkend byl náročný, makali jsme na zahradě celý víkend, ale bylo to super krásný počasí, výborný relax.
1: K tomu Hit Radio a teď i výhra 1500 korun do kavárny No Feed. Tak já ti ještě jednou moc gratuluju, vydrž mi na lince, ať se můžeme domluvit, a užij si to.
2: Děkuju moc.
1: Ahoj.
2: Ahoj, díky.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
3: Výjimečná kavárna No Feed na vás čeká na Vaňkově náměstí v Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feed, kavárna, která se o vás postará.

0: Rupalíc od Sebastiana. A na něj v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno už za chvíli navážeme Markem Embrem, anebo Sigalou a Palomou Fate a také aktuálním dopravním servisem. Připomínám ještě jednou naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Na toto nové WhatsAppové číslo můžete posílat vaše dopravní info hlasovkou. A právě tahle hlasovka vám může už dneska odpoledne přinést plnou nádrž do vašeho auta úplně gratis.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
4: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká bigbeatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
5: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
6: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
5: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
6: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Manky, k tomu spousta výběrového vína.
5: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
7: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
8: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
7: Hotel Pegas.cz.
9: Konečně jaro, šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
10: Let's go!

0: Žitkář.
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
1: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Trenírkárna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
11: Hit Radio City Brno.

0: Vašku, za 10. hodinou dopolední na Hit Radio City Brno dělají Linkini, New Divide. No a 11. odběh už za pár okamžiků. Takže se nebudeme zdržovat a jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte na úvozu. Na úrovni parku hradu Špilberk došlo ke střetu dvou osobáků. Stále se tato dopravní nehoda vyšetřuje. Počítejte s krátkým zdržením a s omezením. Porucha vozidlo je na D1 na 177. ve směru na Prahu. Další problémy jsou i v Třebíči. Suhenicově ulici na křižovatce s Koželužskou. Tady jsou dva osobáky v sobě. A vypadá to, že by to mělo být všechno. Šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. Číslo, které vám může už dneska odpoledne přinést plnou nádrž zdarma.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
3: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
4: Kudy?
3: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. Wellnesskurim.cz.
5: XXL výprodej v online shop CZ.
6: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
5: www.onlineshop.cz.
7: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
8: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
7: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
8: Co si vezmu na sebe?
7: Zalando.
9: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Turistů v Česku přibývá. Do hotelů a penzionů dorazilo během prvního čtvrt roku téměř 4,5 milionu hostů. Oproti stejnému období loňského roku je to více než 5% nárůst. Více říká ředitel František Reismiller.
12: Pozitivní je také fakt, že návštěvnost meziročně vzrostla ve všech krajích. Zároveň vidíme, že cestovní ruch dnes ovlivňují nejen cena a kvalita služeb, ale stále více i pocit bezpečí, dostupnost a jednoduchost cestování. Právě v těchto oblastech má Česko opravdu silnou pozici.
11: Nejvíce turistů se ubytovává v Praze a Královéhradeckém kraji. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Bývalý mistr světa Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost pátý. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadany z Indonésie a ve 20 letech oslavil životní úspěch.
0: Na jižní Moravě panuje stále nádherné počasí. Aktuální teploty se pohybují okolo 22, 23 stupňů Celsia. Odpolední maxima budou na 27. Každopádně zítra musíme počítat s dešťovými přeháňkami. Tak jenom ať jste na to připraveni.
10: Hit Radio City Brno.
0: No a my se už za malou chvíli budeme bavit o Brazil Festu Brno. Úžasné akci, která se vrací do ulic města Brna tento srpen.

0: Máme 5 minut po 11. hodině dopolední a na Hit Radio City Brno otevřeme téma, které milujeme a na které se každoročně těšíme. A to je festival brazilské kultury a tance Brazil Fest Brno a jeho hlavní organizátor Kuba Škrha je v tuto chvíli za mikrofonem Hit Radia. Kubi, ahoj, moc rád tě vidím.
1: Ahoj, krásné dopoledne.
0: Tak pojďme to rovnou otevřít. Co bude novýho? Na co se můžeme těšit? Jaký bude letošní Brazil Fest Brno?
1: Tak super, rovnou to otevřem. Brazil Fest Brno letos má jednu velkou věc a to je to, že v centru Brna nebudeme jeden den, jak bylo zvykem, ta sobota, která patřila karnevalu, ale budeme tam i v pátek, takže kdo chcete něco dobrýho zažít, dobrýho ochutnat, tak už v pátek a v sobotu se tam můžete podívat. Konkrétně teda mluvíme pátek 31. července a sobota 1. srpna, tady tenhle víkend a samozřejmě Brazil Fest jako takovej trvá od čtvrtka do neděle, kdy čtvrtek je hlavní hvězda a neděle je zase takhle pro rodiny s dětmi v Lužánkách, ale takový to gro toho festivalu, to epicentrum bude na náměstí Svobody 2 dny a to je pátek 31. července a sobota 1. srpna.
0: Proč ses pro tento krok rozhodl?
1: No, a je to jednoduchý, protože vlastně...
0: Lid si to žádá.
1: Ano, je to tak. Brno si to žádá, všichni si to žádají, všichni to milují. Je to fakt krásná akce, jako to musím říct, že... Ty jako organizátor sám jako festivalu, že jo, víš, že prostě je to těžký, ale já si každý rok říkám, ty brďo, to je poslední ročník, to je poslední ročník, jako tím, jak to prostě celý se dělá, jak je to náročný a jak je to těžký, ale když tam pak přijdeš a vidíš ty lidi, jak se baví, jak to celý dává smysl, jak to do sebe zapadne, tak si říkáš, tak to teda jako rozhodně ne a tohle za to stojí, to fakt jako vypadá skvěle, je to suprová atmosféra, ty lidi to baví, ty umělce to baví, to Brno fakt jako žije. A tak jedeš dál a vymýšlíš a on ti to nakopne znova a tak vymýšlíš co novýho. No a vlastně tím, že v tom Brně to funguje, v tom centru, ty lidi tam chodí, tak jsme se rozhodli to udělat 2 dny.
0: To mě právě řekni, čím si myslíš, že to je, že Brňáci tento festival vzali za svůj a že to není jenom festival pro Brňáky, ale že na Brazil Fest Brno a vím to z vlastní zkušenosti, jezdí lidé skutečně z celé Moravy.
1: Je to tak, no a nejenom z Moravy, jako vlastně víme, že jezdí z celé republiky, ale taky tady máme fakt ty fanoušky té brazilské kultury, který jako třeba přiletěli z Anglie, z Německa, jako jo, nebo z Norska, ze Švédska, víme, jako nejsou to samozřejmě nějaký stovky lidí, jo, jsou to jedinci, ale víme o nich, protože prostě to jako sledujeme, snažíme se to sledovat a dělá nám to radost, že vlastně to Brno takhle najednou si řekneš jako Brno a teď o něm ví jako vlastně celá Evropa, jo, ví o tom, že to je jeden z nejhezčích jako festivalů té brazilské kultury, jo, a z největších jako v Evropě. Nejsme jediní, to rozhodně ne, jako jo, ty festivaly tady jsou v Německu, v Itálii, v Portugalsku a tak, ale jako jsme tam na té mapě, jako jo, celosvětový jsme uvedený mezi prvníma festivalma tady u nás v Brně a to proto, protože Brno je super, Brňáci jsou super, Jižní Morava je super, takže proto to funguje, jo, protože je to tady všechno prostě super.
0: Je a ono se to potom propojí na tom Brazil Festu a zajímá mě to i z toho důvodu, jestli prostě my Jihomoraváci nemáme nějaký podobný rysy, ať už co se týče prostě paření a zábavy a užívání si života, jako právě ti Jihoameričané, že je nám to tak blízký, že jsme schopni opravdu x hodin stát na tom svoboďáku a tancovat s tím karnevalovým průvodem, i když je 30 stupňů, i když prší, ale jsme tam s ním a baví nás to. A je nás tam hodně.
1: No, je to jako, je to fakt úžasný, jak to máme takhle společný. Jo, samozřejmě a Brazílie a Brno, jasně, jsme úplně na jiné jako straně planety, jako jo, úplně prostě jižní, severní polokoule, prostě úplně jako jsme jinde, jiný kontinent, ale tohle máme prostě stejný, že my tady na Moravě se dokážeme skvěle bavit, jako já to vidím, máme jako skupinu, že jo, z Rytmu Factory, jezdíváme po celé republice a vždycky, když hráváme někde na Moravě, tak je to fakt krásný, jako nejenom jako, že jsme doma, ale prostě Tady to prostě žije, tady to prostě jako jede, jo, a proto je to vidět i v tom Brně a nejenom jako na Brazil Festu, jo, to já jako zase nechci jako chválit jenom Brazil Fest, ale celkově ta kultura, která tady v Brně je, tak prostě to jako jede a ty lidi tady jsou prostě skvělí, to publikum obecně, ať už hrajeme na jakékoliv akci, nebo co vidím ty akce okolo, co se dělají tady, tak ta Jižní Morava prostě to v sobě má, teď jsme hráli v Pohořelicích na městských slavnostech, Bylo úžasný, to bylo prostě jako tam, to bylo náměstí a člověk si připadal, jako kdyby byl prostě někde na stadioně velkým.
0: Je pravda, že člověk, organizátor a také účastník nějakého programu vždycky pozná, jestli jede na firemku nebo na nějakou akci mimo Jihomoravský kraj, anebo zůstává doma na Jižní Moravě. Každopádně to zásadní, co jsme prozradili, že Brazil Fest Brno začíná 30. července a končí 2. srpna, ale to nejdůležitější je, že sobotní program se rozšířil na páteční a sobotní, co všechno v centru Brna a nejenom tam v rámci Brazil Festu Brno zažijeme, o tom si budeme povídat už za chvíli.

0: David Kushner, Daylight, minutku a půl před čtvrt na 12 v dopoledním vysílání Hitrádia City Brno. Naším dnešním hostem je Kuba Škrha, organizátor Brazil Festu Brno, který začíná 30. července a končí 2. srpna. My už jsme před malou chvílí Kuby říkali, že vlastně končí to, na co jsme byli zvyklí, že ten hlavní program na Svobodňáku nebo v centru Brna byl v sobotu. Teď se to rozšiřuje na pátek a sobotu. Tak mi pojď říct, co vlastně nás, nebo na co se můžeme v pátek a v sobotu těšit.
1: Tak bude to hlavně na náměstí Svobody a na Moravském náměstí u Jošta. A už vlastně v pátek tam vyroste to festivalový takový, já tomu říkám městečko, mm-hmm. i ta gastrozona, kde budete moct ochutnat různý speciality a na náměstí Svobody bude hlavní pódium, kde vlastně budou hrát už kapely, ať už brněnští, Choromoro, anebo právě hvězda přímo z Brazílie, Mirla Rio Mar, která je ze Salvadoru

0: stojí za to tam vyrazit a kajpiriňa, drinky, prostě to všechno tam budete moct jako ochutnat. No a sobota, tak ta jako tradičně už vlastně od odpoledne, od 2 hodin, kdy je warm-up na tom Moraváku u Jošta před karnevalovým průvodem, který začíná ve 4 hodiny a prostě projde od toho Moraváku přes Svoboďák až na Zelený trh. A jsou tam i tribuny, kdo by měl zájem o fakt jako dobrý, hezký místečko, tak máme v prodeji tribuny, které budou přímo na Svoboďáku. Mm-hmm. A ten program v sobotu poběží až do půlnoci, takže ta sobota bude opravdu, opravdu žít jako karnevalem a Brazílii až do půlnoci celý den.
1: No já se na to moc těším, a ostatně my spolupracujeme s Hitradiem City Brno už dlouhá léta s Brazil Festem Brno, já letos budu moderovat ten sobotní program a koupil jsem si kvůli tomu brazilský dres Ronalda.
0: Jo, to jsi říkal, jo. Jo.
1: Jenže bych do něj potřeboval zase trošku zubnout, protože mám pocit, že jsem si ho kupoval někdy před půl rokem a teď to zase není úplně dobrý, takže se musím trošku vynasnažit. Kdy jsi byl naposledy v Brazílii? Protože já o tobě vím, že když skončí plesová sezóna a přestanete, nebo máte tu pauzičku s Rhythm Factory, tak vyrážíš do světa. A jezdíš buď na Cap Verde, nebo do Brazílie, tak co ty cesty tvoje, aktuální?
0: No, já samozřejmě, ta Brazílie, to je největší srdcovka, takže jako když to jde, tak vyrazím vždycky v zimě, v únoru, leden, únor, nějak tak na ten jeden měsíc do Ria, právě na karneval, jakože abych tam nasál tu atmosféru a to jenom tím, abych se podíval, ale abych si tam i sám zabubnoval, je to vždycky jako obrovský zážitek, už vlastně díky tomu to celý tak nějak vzniklo, jako jo, a zažít to, projít si tím velkým sambodromem, on se tak jmenuje sambodrom, takový obrovský stadion, kde je až 100 000 lidí a on vlastně je to největší, oficiálně je to největší show na světě, jako zapsaná je na právě Guinnessově knize rekordů, právě tenhle karneval. No a nejenom jako počtem účinkujících, ale počtem návštěvníků, jo, takže je to obrovská jako akce, no a dostat se tam jako nebylo úplně tak jednoduchý, protože ta baterie, tomu se tak říká bubenická baterie, ve které hraju, tak tam to prostě fakt všichni musí umět a ta se hodnotí a vlastně, když některé skupiny třeba skončí nerozhodně, tak právě rozhoduje ta baterie, která získala jako větší skóre, lepší skóre, takže je to fakt velká podsta.
1: Promiň, že tě do toho skáču, takže máme nějakou skupinu, kterou tvoří bubeníci a tanečníci.
0: Je to tak, alegorický vozí ještě
1: jasně,
0: do toho.
1: Jasně, a když se má rozhodnout, která z těch skupin je lepší, tak to nerozhodujou masky, alegorické vozy, ale ti bubeníci, kdo z nich je lepší?
0: Když to skončí nerozhodně, tak rozhoduje právě baterie. Každá ta sekce v tom průvodu má jako, a tam se hodnotí kapela, zpěváci, bubeníci, prostě tanečníci, alegorický vozy, prostě má to spolu spoustu jako kritérií a když ta skupina skončí s jinou skupinou nerozhodně, tak rozhodují právě ty bubeníci. No a tak dostat se tam je jako obrovský zážitek a obrovská zkušenost a hlavně to prostě neskutečný. 100 000 lidí prostě tam v Brazílii a říkám, ty si nekoupíš nějakou vstupenku nebo nějaký formulář nebo tak, tam prostě tě musí přijmout mezi sebe. No
1: a musíš být dobrý.
0: Jako dá se taky tak říct. Jako, no a nám se podařilo to 2 roky zpátky, právě 2025, vlastně loňský rok, tak se nám to podařilo vyhrát tu skupinu.
1: Vy jste skvělý, to je neuvěřitelný. Hele, my jsme si samozřejmě spolu za mikrofonem Hitradia City Brno o Brazil Festu Brno a samozřejmě o tvých zkušenostech z Brazílie a vůbec o tom prvopočátku, proč se vlastně tento festival v Brně organizoval a organizuje, povídali nesčetněkrát, ale vlastně si až teďka uvědomuju, že jsem se tě asi nikdy nezeptal, co vlastně potom zpětně po návštěvě Brna a Brazil Festu Brno říkají ti zahraniční umělci, jak se jim vlastně tady líbilo a líbí ta atmosféra, kterou Brňáci dokážou vytvořit?
0: No, my sem vozíme fakt jako vždycky jako nějaký hvězdy toho karnevalu, ať už právě třeba letos to bude taky vést jako Meštra, Lajza, Lima, o té si pak můžeme říct klidně víc, jako to bylo tanečnice z Viradouru, šampionka letošního roku, takže my sem fakt vozíme opravdu ty nejlepší z nejlepších, no, přímo z Ria.
1: Proto se na to ptám.
0: A když to jako vidí, co tady jako se děje, tak říkají, že to je neskutečný, že jako tohle nečekali, jo, že nečekali, že tady bude prostě tak super atmosféra, tolik lidí, že tam bude prostě to všecko tak hezky zařízený, že to bude prostě tak jako šlapat, jak se říká, jo, ta celý ten průvod a že no prostě jsou z toho nadšení, jo, a mluví o tom jenom pozitivně, jenom v tom dobrým a i právě tam v Brazílii a říkají vlastně, děkují nám, jako Brňákům, nám všem, že prostě něco takového děláme na druhém konci světa, že to je jako neskutečné, že to je úžasné.
1: A že to děláte takhle, a že to má takovou úroveň, protože si

0: Dokážu představit, že přijede nějaká Brazilka nebo Brazilec, zvyklý na tu pompéznost, na tu obrovskou show karnevalu v Riu a řekne si, tyjo, tak já jedu do Brna. Jak to tam asi bude vypadat? A teď zažijou tohle.
1: Přesně tak. A oni jako, co si budeme říkat, oni jako ani nevěděli, kde to Brno je, jako jo.
0: No tak jasně.
1: Jako, co si budem, jo.
0: Oni možná ani nevěděli, kde je Česká republika.
1: Tak, tak.
0: I když je pravda, že v Brazílii je hodně českých obcí, tam jsou české kořeny velké, to je jasný.
1: Jasně, ale po tomhle zážitku to už ví. Mm. A zapamatují si to a už to jako, už, a budou to říkat dál, jako jo, aha, protože to tak je.
0: Brazilfest Brno 2026 začíná ve čtvrtek 30. července, končí v neděli 2. srpna. Hit Radio a pevně věřím, že i vy budeme u toho společně.

0: Icona Pop I Love It a co milujeme v Brně? Samozřejmě, že brazilskou kulturu a Brazil Fest Brno, který v letošním roce startuje ve čtvrtek 30. července a končí v neděli 2. srpna. Kuba Škrna, organizátor, je za mikrofonem Hit Rádia a ptám se rovnou. Pojďme ještě říct něco málo k těm velkým hvězdám, nejenom těch karnevalových, ale i těch hudebních, které si pozval do Brna.
1: Tak ve čtvrtek 30. července na hradě Špilberg vystoupí Hamilton de Hollanda Trio, což je taková vlastně směsice těch brazilských rytmů a s jazzem. On vlastně tady tohle trio získalo Latin Grammy teďka 2025 za nejlepší jazzový album právě, takže je to opravdu velký jméno a velký umělec. Takže to bude ve čtvrtek 30. července na hradu Špilberg. No a pak samozřejmě spousta jako skvělých kapel bude hrát v pátek a v sobotu a tam ten program je zdarma, takže to je úplně ideální, jak už jsme tady říkali, tak je to v centru Brna na náměstí Svobody. No a budeme mít taneční hvězdu Karolina Mašareči, která je přímo vlastně můzou té nejslavnější školy samby Viradouru a vyhrála poslední karneval, takže to je tanečnice opravdu ta nejlepší z nejlepších, ta autentická, ta skutečná, prostě brazilská z Rio de Janeiro. No a celý ten průvod povede meštra Laiza Lima, která se proslavila vlastně tím, že jako je první žena, která v historii vlastně vedla ten hlavní karneval na tom hlavním sambodromu, o kterém jsme si tady taky vykládali, což je vlastně velká věc, že se jako žena prostě ukázala, že fakt umí, že fakt dokáže a vedla celou tu bateriu, celý ten průvod vlastně na tom hlavním karnevalu. Takže
0: takovýhle... A povede i v Brně,
1: přesně tak. Takže nás čekají fakt jako opravdu ta atmosféra, snažíme se, aby byla co nejautentičtější, jo, takže no a aby jsme to hezky takhle jako by ten program ukončili, tak neděle rodina, jo, pro rodiny s dětmi v Lužánkách, kde jsou různý workshopy, kde si všechno můžete vyzkoušet, no a dětský karnevalový průvod, to je úplně nádherná. Loni jsme to měli poprvé a bylo to fakt nádherný vidět ty malé děti, jak si připravují masky, bubínky v těch Lužánkách a jdou pak tím průvodem prostě přes Lužánky, to bylo taky krásné.
0: A to je v neděli tedy, v neděli 2. srpna.
1: Tím to končí festival.
0: Takže už možná s Kristiánkem nachystáme něco dopředu.
1: No určitě.
0: Ať to máme ready. Pojďme na úplný závěr našeho společného povídání o Brazil Festu Brno do Brazílie samotné. Protože koho jiného než tebe se zeptat, když bych chtěl jet někdy do Brazílie, kdy mám hledat letenky, na který termín, kdy je to nejlevnější, abych se z toho nezbláznil, a mám jet na vlastní pěst, anebo bys spíš doporučil nějakého průvodce, cestovku a tak dále?
1: Tak když to vezmeme postupně teda, tak jak se ptal, tak ty letenky a kdy tam vyrazit, tak jako... S těma letenkama je to dneska takový obecně složitější, takže to se potřeba prostě čekovat a hlídat si to, no nedá se říct, kdy to je v tom roce jako nejlepší, ale jako kdy je do Brazílie, tak za mě je to jasná odpověď, prostě je to leden, únor, kdy je tady zima, je tady zamračeno a tam je prostě léto v plným proudu, prostě jako pláže, slunko, prčí to tam a navíc ještě karneval, takže jako to je nejlepší doba, kdy vyrazit, tak do Ria přímo. No a samozřejmě jako, co si budem, tak Rio samo o sobě je docela nebezpečné město, je to tak, nejsou to jenom takový nějaký povídačky, takže pokud tam jedete jako poprvé, můžete vyrazit na vlastní pěst, vůbec to není problém, jo, Airbnb, nebo tady ty prostě bookingy, tyto všechny věci fungují skvěle, tam prostě Bolt, jo, tady Uber, prostě není problém, jo, všecko, je to normálně krásná, civilizovaná země, prostě všechno super, takže na vlastní pěst jeďte, ale dávejte si bacha, chuťte fakt jako na ty jenom turistický místa, kde jsou ty lidi, co víte, jako takový to, že si budete projít po městě v noci někde, někam, jako jo, na to si můžete, na to radši zapomeňte, aha, na to radši bacha, jako já mám sám i takovou jako příhodu, já když jsem tam žil, tak prostě jsem bydlel přímo ve favele, protože prostě studoval jsem rytmy a takže jsem jako muzikant, neměl jsem tolik prachu, abych si mohl dovolit prostě jako nějaké hezké ubytování prostě tam někde jako na Copacabáně přímo, jo. Takže, ale měl jsem za to krásný výhled z okna, přímo na tu Copacabánu právě, jo, takže já jsem nepotřeboval obraz do toho bytu. A procházel jsem se tam jednoho dne a šel jsem se tak zase projít, jako vždycky, no a zastavila mě skupinka čtyřech prostě kluků, říkám fakt 18, 17 let, se samopalama, jako co tady dělám, co tady, jako, jak jsem se sem dostal, takže jsem lehnout na zem, samopal na hlavě a vysvětlovat, ne, jak jsem se tam dostal. A tak všechno jsme si vysvětlili, oni si prohlíželi telefon, že nejsem tajný policajt, ty jsi sem tam jako něco nefotil a takovýhle věci, takže prohlíli si telefon, zjistili, že všechno OK. Normálně mě pustili, telefon mi vrátili, omluvili se, že to mrzí, ale že si to tady musí hlídat ten rajon,
0: tak jasně.
1: Jasně, prostě hlídaj si svůj rajon, jako rozumíš, to je normálka tady taky.
0: Každý
1: jako,
0: si jo. musí hlídat svůj rajon, možná tak, bez samopalu, ale tak. Zase aspoň tam no, ve svým rajonu mají kluci pořádek.
1: Přesně
0: trošku.
1: Tak, takže takováhle věc, když se tam dostaneš do těch jako favel, které tam jsou, tak se ti, něco takového se může stát, jo, a jako není to jakoby prostě z akčního filmu, není to jako věc, děje se to, jo, ale není to taky na denním pořádku, jasně, prostě, jasně, není to úplně, jasně. Se tam žil 3 roky, stalo se mi jednou něco takového, jo,
0: jasně.
1: Jako není to fakt na denním pořádku, takže je to úplně v klidu, jeďte tam, je to krásná, bezpečná, civilizovaná země, pokud prostě nechodíte na nějaký jako průzkumy někam takhle.
0: Každopádně, pokud to letos na výlet do Brazílie nevidíte, tak si zapište ještě jednou datum 30. července až 2. srpna, kdy brazilskou kulturu budete moci ochutnat a zažít přímo u nás v Brně. A to díky Kubovi Škrhovi a jeho týmu. Kubi, moc děkuji za návštěvu. No a těším se na přelom července, těšíme. Srpna. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na Palacké v třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Angry Birds.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
13: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
14: www.projektantbudoucnosti.cz.
15: Lásko, jaký bys chtěla auto?
16: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
15: Ale já myslel, jakou barvu?
16: Barvu? Je tak to nevím.
15: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
4: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
17: Senkor.
18: Světla?
19: Svítí.
18: Stěrače?
19: Stírají, to snad vidíš, ne?
18: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
19: A proč si ho nevyměníš?
18: Protože nevím kde.
19: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
18: Klaxon.
19: Traubí.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: 11. hodina dopolední na Hit Radio City Brno patřila Brazil Festu Brno. Ten se uskuteční 30. července až 2. srpna, ale pořád je ještě do Brazil Festu dost času a nás tady čekají další hezké akce, o kterých byste rozhodně měli vědět. Třeba vítejte medvědi 13. června už tuto sobotu mezi 9. a 18. hodinou. Slavnostní stříhání pásky za účasti významných hostů, včetně hráčů a týmu Komety Brno. No a můžete se těšit na nové medvědice a zrekonstruovaný výběh. Hit Radio City Brno bude u toho se svým živým vysíláním, tak laďte a nebo doražte. Další pozvánka míří na Pink Floyd pod hvězdami 8. až 9. června. Od 19 hodin. brnoid.cz, tam se dozvíte více, nebo když se podíváte na webové stránky hvězdárna.cz. No ale také je potřeba říct, že semifinále Superligy malého fotbalu rozhodne o tom, které dva týmy se proti sobě postaví v červnovém souboji o mistrovský titul. Po úspěšně zvládnutém čtvrtfinálovém duelu s Mostem, kdy po vysoké výhře na hřišti soupeře stačila doma Vikingům remíza 2-2, rozehráli Brňané semifinálový dvojzápas s úřadujícím mistrem Partizánem Příbram. Příbramští dokázali v nastavení vyrovnat a tak se bude v Brně začínat s výsledkem 4-4 z prvního souboje. Vše je tedy otevřené. Jak to dopadne, to se dozvíme, přátelé, brzo. Od 20 hodin na stadionu malého fotbalu v Lužánkách a vy se můžete stát 7. Vikingem a přijít pomoci hráčům postoupit do boje o titul.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Váš bankovní účet byl zablokován, rychle klikněte sem. I takový může být podvodný e-mail, který díky AI vypadá naprosto důvěryhodně. Jak ho poznat dřív, než přijdete o úspory? To nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
3: Tak ano, útočníci sází hlavně na strach a časový tlak, ale žádná banka po vás nikdy nebude chtít hesla, PIN kódy nebo údaje ke kartě přes e-mail. Než na něco kliknete, zkontrolujte hlavně adresu odesílatele. Liší-li se od oficiálního webu, e-mail okamžitě smažte. A pokud jste už údaje zadali, ihned kontaktujte svou banku a policii.
2: Děkujeme a celý návod na ochranu vašich úspor najdete na bezpečnostnazelenou.cz.
4: Od výkopu až po klíč. Co to je?
5: To je Stalpe.
4: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus,
7: když se to má podařit.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
9: Kam utíkáš?
10: Potřebuji vybrat žalusky a markízy, ale jsem z toho zmatený.
9: Ale to přece není žádný problém. Stav se do H+M na Michalskou ve Znojmě. Mají veškerou stínící techniku od české firmy Klimax.
10: A rolety mají taky?
9: Noty, hliníkové pergoly, venkovní žaluzie, markízy, sítě proti hmyzu, prostě na co si vzpomeneš. A za super ceny.
10: Tak to je paráda, jdu se tam podívat.
11: H+M, studio stínící techniky na Velké Michalské ve Znojmě.
12: www.ham.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
18: Senkor.
5: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
18: Partners Banka.
5: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
19: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
20: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, blaho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
21: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
22: Žaluzie,
21: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
23: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
24: Dneska je den nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Rádia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
25: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Rádio, u telefonu stažena Kateřina.
26: No, dobrý den.
25: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já jsem vám tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Rádia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
26: Ona mi jde za svědka, my jsme byli společně, jsme svatební záležitosti.
25: Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
26: Svatbu, no.
25: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou.
26: Jako až takhle, jo.
25: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
26: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout.
25: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knej v Hit Radio.
24: Kati, ty jsi prošla testem.
23: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Šabuzim nekončí dopolední vysílání Hit Rádia City Brno s pondělním datem 8. června. To dopolední vysílání končí moje závěrečná dopolední srdcovka a taky, že ji pro vás máme připravenou. A dneska prostě bez jakéhokoliv významnějšího důvodu. Prostě mám chuť na Davida Kollera, mám chuť na jeho písničku Gypsy Love, mám chuť pozdravit na dálku svoji ženu a to je vlastně asi tak všechno. Doufám, že vám tahle písnička udělá taky radost, tak jako mě, a zítra se na vás opět s úderem 9. hodiny budu těšit. Tak se mějte a zítra zase zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. V Davidském tunelu ve směru na Troju bourala dvě auta. Doprava tam zpomaluje. Nehodu hlásíte taky v Podbabské ulici směrem od centra. A opatrní buďte ve Václavkově ulici, jsou tam v sobě dvě osobní auta. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Tatart, opravdový elektrospecialista.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: 12 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Druhý červnový týden začal v duchu letních teplot až kolem 25. Už v úterý se ale začne ochlazovat. Dorazí taky větší oblačnost a srážky i s občasnými bouřkami. Tohle počasí pak vydrží až do víkendu. Ve druhé polovině týdne by se mělo zase mírně oteplovat. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Serena Williamsová krátce před svým comebackem k tenisu na turnaji v londýnském Queen's klubu nevyloučila, že se vrátí i ke dvouhře. Ne však v nejbližší době. Americká hvězda bude na travnatém turnaji hrát čtyřhru s Kanaďankou Mbokovou. A teď pojďme do našeho regionu.
2: Chystá se oprava stropu odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do ní zatéká z parkoviště a magistrály. Práce na opravách haly ze 70. let minulého století začnou v červenci a potrvají do roku 2028. Po dobu 4 měsíců omezí dopravu na magistrále. V každém směru ale zůstane zachovaný provoz ve dvou pruzích.
12: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Odpoledne bude v Praze a okolí přibývat mraků, dnes to ale ještě bude bez deště. Teploty mohou šplhat na 26 až 28 stupňů, zítra už to bude chtít deštníky.
12: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
16: Nádherné pondělní poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, taky dobrou chuť k obědu. Posloucháte Hit Radio a začínají vaše oblíbené srdcovky, to znamená 5 fantastických hitů, které nás vezmou zase do 90. i 80. let. Znovu si zavzpomínáme a ta šestá pak bude na vaše přání. S tou první srdcovkou se vydáváme do Francie, konkrétně do roku 1998. Mám tady elektronický trio Stardust, možná hit, který jste dlouho neslyšeli. No a dneska to bude o dovolených. Pojďme si to pondělí v práci zpříjemnit vzpomínkama na dovolenou. Která dovolená u moře byla pro vás ta první? Dejte vědět na náš WhatsApp.

0: Trochu netradiční hit na Hit Radio, Stardust, The Music Sounds Better With You, je 12 hodin 6 minut, první srdcovka na pondělní pravé poledne.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na číslo 777-937-777 my můžete dneska psát vaše vzpomínky na první dovolenou u moře, kolik vám bylo, kam to bylo. Píše Marek a píše: ahoj, já jsem byl poprvé u moře s rodiči ve Španělsku na Costa Bravě. Jeli jsme tam 24 hodin autobusem. Dvoupatrák, nezapomenutelná cesta, spousta řízků, bylo to v roce 2000, bylo mi 14, v noci jsem spal v uličce a přes den jsme koukali na televizi, když nám ji řidič pustil. Zdraví Mára. Máro, to je nádherná vzpomínka. Costa Brava, myslím si, že, hele, kdo zažil cestu autobusem na Costa Bravu, ruku nahoru? Půlka republiky se teď momentálně hlásí, to jsem si 100% jistý. To byly neuvěřitelné cesty. A kdo si tam odsaď přivezl zlatý řetízek, který mu zčernal 2 týdny po návratu z dovolený a měl z toho zelený krek, ruku taky nahoru? Hele, 3/4 Česka. Jaké jsou ty vaše vzpomínky? Kde to bylo? Kam jste jeli? S kým to bylo? Dejte vědět, pojďme si udělat to pondělí v práci trošku příjemnější a zaměstnat hlavu těma krásnýma vzpomínkama na poprvé, co jsme viděli moře a ochutnali ho, že bylo skutečně slaný. 777-937-777. No a Máro, když to bylo v roce 2000, tak já tady mám srdcovku z roku 2000. Monkey Business vydali svůj úplně první album právě na startu nového milénia a objevil se na něm i jejich dosavadní největší hit. Jmenuje se My Friends. Tak tady, pro vás, přátelé, na Hit Radio. Srdcovka číslo 2.

The Hero, jeden z nejemotivnějších hitů na téhle planetě. To je strašná energie. Mazec. Taky ho máte tak rádi. Já mám normálně až slzy v očích.

To prostě to nesmělo chybět. A dneska vzpomínáme na to, jak vy jste kdysi dávno jezdili na dovolenou, kam to bylo, kolik vám bylo. Tak třeba Irena píše: ahoj, můj první zážitek uvidět moře se datuje až do roku 1966. Tehdejší Jugoslávie, jezdili jsme jako děti o prázdninách do Jugošky na celý měsíc, byl to výměnný pobyt. Bylo mi 13, bylo to úžasné. Pak jsme jeli ještě dvakrát, byla to úplně jiná země než dnes. Lidé milí, přívětiví, opravdu nezapomenutelné zážitky. Zdraví Irča. Moje první dovolená, tak ta byla s rodiči v Kalábrii. Jeli jsme tam asi 19 hodin autobusem, mě bylo 5, takže jediné, co si z toho pamatuju, že jsem po příjezdu kousnul do sušenky a vypadl mi kývající se zub. A z vyprávění, že mě poslali rodiče ochutnat moře, tak jsem si nemohl nelíznout jako každý, ale spojil jsem dlaně a nabral plnou hrst. Skvělý. Zdraví Martin. Další zpráva, tak to je od Iše. Ahoj, tak tohle přesně dneska potřebuju, pracovní morálka na bodu mrazu. Pondělí mě nebaví a tak vzpomínám na svou první dovolenou. Byla v Itálii, byla jsem tam s babičkou a dědou. Naši tenkrát nemohli. Bylo mi 9, jeli jsme dokonce na výletní plavbu lodí pozorovat rybičky. Moc si toho nepamatuju, protože jsem mi celou cestu krmila z paluby. Rozumím. No, tak někdy jsou i takovýhle vzpomínky. Co vaše první dovolené? Pojďme si znovu zpříjemnit to pondělí v práci. Kdy to bylo? Kolik vám bylo? Jak jste tam jeli? A jak vám chutnalo tehdy tenkrát to moře? Bylo fakt slaný? 777-937-777 je číslo na WhatsApp sem do rádia. A my si dáme další srdcovku, už s číslem 4. Bude to trocha romantiky. Eternal na Hit Rádiu, jenom pro vás. Je to jakože vyloženě letní dovolenková věc. Tak možná, že na vaší dovolený jste to poslouchali.

0: Spritz hitem Call Me. Pánové, jste v tomhle horku a při pondělku máte nízký tlak, doporučuji, podívejte se na videoklip, ono vám to... Ono vás to postaví na nohy.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Víc k tomu dodávat nemusím, je 12 hodin 23 minut, posloucháte srdcovky na Hit Rádiu. Máme všech 5 srdcovek za sebou a tak ještě pár vzpomínek na vaše dovolené, které jste trávili. Dneska tak si vzpomínáme na úplně první dovolený u moře. Tak mám tady hlasovky od Kamči.
3: Ahoj Jirko, zdravím do rádia. Já vzpomínám na svoji první dovolenou, která byla, když mi bylo 10 let. Jeli jsme s mamčou a ségrou vlakem do Rumunska. Bylo to v roce 89. A bylo krásný to, že moře bylo opravdu slaný, tak jako vždycky, ale chytali jsme tam obrovský medúzy, který naštěstí nežehali. Bylo to takový to žele, se kterým jsme se tam hráli, házeli jsme ho po sobě, byla to sranda. A když jsme jeli domů tím vlakem zpátky potom, tak mi ten den bylo 10 let. A tím, že jsme tam strávili tu dovolenou s těma lidma, kteří tam s náma byli, tak pak vlastně celý ten vlak mi přál k narozeninám a dostávala jsem dárky. Nezapomenu, že jsem dostala figurky různých šmoulů a šmoulinku. Dneska už je teda nemám, ale jako dítě prostě to pro mě byl zážitek a obrovská vzácnost.
0: Wow. Tak krásný den. To je tak krásná vzpomínka. Vidíte, díky srdcovkám, na co si dneska nevzpomenete, to je nádhera. Další zpráva ještě v rychlosti. Ahoj, dá, moje první dovolená u moře byla s mamkou, bylo mi 14 let a jeli jsme autobusem do Chorvatska na Makarskou. Cesta nám trvala 23 hodin, ale stálo to za to. Ráda na to vzpomínám, zdraví Týna. A pak je tady dotaz na mě, jakou já jsem měl první dovolenou s rodiči u moře. Tak to je celkem jednoduchý, to já si to vybavím. Taky krásně Malgrat de Mar, Costa Brava, Španělsko, taky 24 hodin autobusem, taky jsme spali v uličce a byl jsem už na střední, to znamená z prváku do druháku, no, takže mi bylo kolik nějakých 16 let, něco takovýho. Jo, trošku jsem si počkal, to je pravda, ale taky na to vzpomínáme s láskou. A teď důležitý dotaz. Vybavíte se nějakou píseň z té dovolené nebo z jakékoliv dovolené u moře? Ať to máme hezky jako do tečky. Dejte vědět na 777-937-777. Nejoblíbenější píseň z vaší dovolený. Napište mi u toho, kde to bylo a jednu si dneska určitě zahrajeme. Už za chviličku srdcovce na přání.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ferobet. Krásná dlažba i pevná zeď. Ferobet.cz.
5: Pipit. V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
6: Moje ruka!
7: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
8: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
9: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní Street Party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a Kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběh, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
12: Brněnská rodinná společnost Termoservice Transport, která letos slaví 35 let, vás zve na Transport Fest. 13. června na brněnském výstavišti vás čeká Big Beatová muzika, nejsilnější muž Evropy, bagrování pro děti, výstava traků a mnoho dalšího. Transport Fest. Buďte u toho.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se to
13: má podařit. Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: Ve Skontu pro vás nyní máme slevu 35% na nábytek. Už jen dnes u nás nakoupíte nábytek o 35% levněji. Platí i v e-shopu a na skonto.cz. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
15: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
17: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
16: No jako já.
17: Oční klinika Oftal.
16: Pojďte s námi vidět svět krásnější. Pipi.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Sheer na Hit Radio s hitem Too Sweet. Je 12.36.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní poledne užíváte ve společnosti Hit Radio. Já jsem Mirka Pelnář, posloucháte srdcovky a je před námi poslední šestá srdcovka, která je na vaše přání. Dneska vzpomínáme na první dovolené u moře a také na hity, které si pamatujete z letních dovolených. A Terka napsala: ahoj, moje nejlepší dovolená byla s rodiči taky na Costa Bravě. Loret de Mar. Jako největší vzpomínku mám tanec u bazénu s mamkou a animátory. Učili nás pořád nějaké taneční kroky a naučila jsem se tam tanec na písničku La Sketchup. Když jsme se vrátili do Čech, ještě to tady nikdo neznal a my jsme na diskotéce vypadali jako blázni, když jsme to tančili. O měsíc později už to bylo úplně všude. Zdraví Terka a děkuju moc za dnešní vzpomínky. No, tak já myslím, že tohle je tanec, který umíme každý, a tohle je přesně ten hit, který máme spojený s letní dovolenou. Na Hit Rádiu La Sketchup, mimochodem rok 2002. Je to možný, 24 let. No tak pojďme si zatančit, jo? Kolena k sobě a co to je? Ten kohout na závěr, nahoru.

0: Tohle se povedlo hodně. David Guetta tady svým Stones and I.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Hit gone, gone, gone, to znamená pryč, pryč, pryč ve volném překladu a přesně takhle pryč už jsou i pondělní srdcovky. Je 3:15, ale na Hit Rádiu pokračujeme dál. Za chviličku například Imagine Dragons, Hit and Bones. Mimochodem Imagine Dragons, tak jeden videoklip ke svému hitu nahráli i v Česku. Kdybyste chtěli vědět, který to byl, odpověď najdete na Instagramu Hit Rádia. Za chviličku tady Imagine Dragons, taky stihneme i Daltona a v jednu nejnovější zprávy.
2: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
3: Partners Banka.
2: Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
4: Světla?
5: Svítí.
4: Stěrače?
5: Stírají, to snad vidíš, ne?
4: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
5: A proč si ho nevyměníš?
4: Protože nevím kde.
5: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
4: Klaxon.
5: Traubí. Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákup nebo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
11: Bartoníkovi v Mikulčicích vás zvou do návštěvnického centra s firemní prodejnou, freshbistrem a kavárničkou. Nová designová budova s příjemným posezením a prostorem pro odpočinek je ideálním místem, kde ochutnat Bartoníkovi skvělé limonády, výtečnou kávu, moučníky či fresh pokrmy a hlavně sklenku moravského vína Bartoník. Pro cyklisty jako stvořené. Letošní sezóna na Jižní Moravě je v Mikulčicích a vy zde letos nesmíte chybět. Bartoníkovi Mikulčice.
12: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
16: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
17: Trenýrkárna.cz.
18: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
17: Trenýrkárna.cz.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: závěru naší polední pauzy Jennifer Lopez, tedy J-Lo na Hit Radio 12.58, jdeme na zprávy.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Kšírově ulici na kruhovém objezdu o odbočky na Sokolovu probíhá rekonstrukce vodovodu. Místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
5: D2, Brno, Lanžhot, tam stojí porouchané vozidlo.
4: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.
6: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
7: Na pořádný gastrozážitek.
6: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
7: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
6: Pivo pro holky i kluky.
7: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
6: Pivní stáj v Brně na Veveří.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 13 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Dovolenkové zvyklosti Čechů se mění. Stále častěji vyrážíme na sice kratší, ale častější dovolené i několikrát za rok. Přibývá tak kratších pobytů u moře. V současnosti patří k nejoblíbenějším týdenní zájezdy, které předčily klasické dvoutýdenní. Cílem je snaha dopřát si relax v zahraničí vícekrát ročně. Rozhodnutí o složení české delegace na summit NATO v Ankaře dnes nepadlo, řekl to prezident Petr Pavel novinářům při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Premiér Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na French Open posunul v žebříčku na 17. místo. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami je českou jedničkou 10. Karolina Muchová. Linda Nosková následuje na 13. místě. Deblový trůn dál drží. A teď pojďme k nám do regionu.
3: Brněnské Římské náměstí se v létě promění v dějiště kulturních akcí. Program zahájí 10. června minifestival Biograf Sand. Na místě vznikne i letní kino, které bude promítat vždy ve středu a ve čtvrtek. V plánu jsou i koncerty kapel různých žánrů. Vstup na všechny akce je bezplatný.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dneska máme slunečný den s teplotami do 28 stupňů Celsia. Zítra by v Brně a na jihu Moravy mohlo sprchnout. Ploty ale neklesnou.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: Pondělní odpoledne pokračuje, 13 hodin, 2 minuty, jsem rád, že jste s Itrádiem. Máte dneska blbej den? Vstali jste levou nohou a je vám k tomu ještě navíc horko? Chápu. Takhle, já jsem cestou do práce viděl pána na sluníčku v kožených upnutých kalhotách a nebyl to motorkář. Tak jsem si vzpomněl na scénku Rose v seriálu Přátelé a říkal jsem si, ale jo, teď ještě může být hůř. No a nebo místo kožených kalhot vám po obědě takhle můžou přinést kafe ze sloního trusu. Je to nechutný? Je. Je to reálný? Taky ano. A lidi za to ještě platí. Podrobnosti řeknu za chvilku, teď si dáme hity. Ava Max na úvod hodiny.
0: Hit Radio City Brno.

Dá se říct, že tohle už je klasika. Blink 182, I miss you. Je 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. A jestli si říkáte, že žijeme jenom jednou a že bychom tak měli všechno vyzkoušet v tom životě, tak mám pro vás celkem zajímavou challenge, a to kafe ze sloního trusu. Jo, slyšíte správně. Za mě teda absolutně nechutná záležitost, ale lidi to vyhledávají a platí za to docela ranec, jo. Já teda osobně nejsem smířený ani s cibetkovou kávou, takže tohle pro mě není. A tohle kafe funguje samozřejmě na úplně stejném principu jako to cibetkový, akorát teda se podle mě ty zrnka trošku hůř hledají. Podle odborníků je to ovšem delikatesa. Prý se v žaludku slona zrnka marinují ve směsi ovoce a bylin, co za ten den snět, a jedno espresso tak stojí 350 korun. No, co vy na to? Nevím. Za mě ne. Ale jak se říká, proti gustu, že jo? Navíc já osobně bych teda tomu moc nevěřil, jo? Je to pochoutka, která pochází z Thajska, a tam se taky nedá ničemu věřit, jo? Jsem slyšel, že dokonce i holky tam čurají ve stoji u pesuáru, tak by si dát radši nějakou hudbu. Posloucháte Hit Radio?

0: a zas. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Hit Radio City Brno.
2: Je 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a ode dneška, že prý pondělí je blbej den, jo, teď dobře poslouchejte, ode dneška, tedy od pondělí, nám začínají 3 týdny, kdy vám v odpolední show Hit Radia natankujeme plnou nádrž. Jo, je to tak, my jsme Hit Radio, tedy rádio, který vám dá opravdu plnou nádrž zdarma a je nám úplně jedno, jaký jsou ceny benzínu, jo, nás to prostě nezastaví. My víme, že nás velmi často posloucháte v autě a jsme za to rádi a tak společně můžeme být ještě chytřejší než vaše navigace. Stačí se stát členem naší dopravní hlídky a když na cestách narazíte na nějaké komplikace, kolonu, objížďku nebo třeba do auta před váma, dejte nám info na WhatsApp Hit Radia. Každé od poledne vybíráme z těch denních zpráv člena dopravní hlídky Hit Radia, který od nás dostane plnou nádrž gratis. Ode dneška po celé 3 týdny. To vám žádné jiné rádio nedá. Pouze v odpolední show. No a když jsme teda u našich show, tak odpoledne víme, co se bude dít. No a co se dělo dneska ráno? To si pojďme připomenout.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radiu?
3: Dneska je den nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Radia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
4: No a já jsem se zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu stažena Kateřina.
5: No, dobrý den.
4: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já se omlouvám, tak trochu trapné. Já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
5: Ona mi jde za svědka, my jsme byli spolu, jsme s platební záležitosti.
4: Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
5: Svatbu, no.
4: Nebylo by možné třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
5: Jako až takhle, jo.
4: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
5: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout, ale jako je to v rodinném kruhu.
4: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
3: Kati, ty jsi prošla testem.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
10: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
15: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
16: XXL výprodej v online shop.cz.
17: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: For camping. Venku je nám krásně.
20: Tady chci bydlet.
19: Venku?
20: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
19: A kde bude ložnice?
20: Na louce pod hvězdami.
19: To je ale velká ložnice.
20: Největší na světě.
19: No jo. A co koupelna?
20: No, v potoce.
19: A sousedi?
20: Už se hlásí.
19: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
20: Jo, tady nám je krásně.
19: For camping. Venku je nám krásně.
21: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
22: Senkor. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
23: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
24: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
23: Aha.
24: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
25: A co SSB?
24: SSB? Co je SSB?
25: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
24: A to je nějaká nová investice?
25: To je stavební spoření od Buřinky.
24: Aha, a kde se to dá stáhnout?
25: No normálně v Georgii.
26: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
27: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
28: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
27: No jako já.
28: Oční klinika Oftal.
27: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Damiano David na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Rádio, s váma Jirka Plnář. Půl druhé pryč, páni, toto letí. Za hodinku touto dobou už můžete mít mimochodem v mailu lístky na koncert Evy Farné v Edenu, co bude o víkendu. Máme tady pro vás připravený. Jo, ať máte to pondělí fakt v pohodě. Já to chápu, není jednoduchý po víkendu přijít do práce a někoho tam nevzít se šivačkou po hlavě. Máte můj obdiv za to, že udržíte nervy na úzdě. Takže moc děkuju za to, že posloucháte Hit Radio a že vás baví i srdcovky. Pět legendárních hitů, co už mají šediny a některé také i invalidní vozík, jsou vždycky ve 12 hodin od pondělí do pátku. Dneska přišla jedna hezká zpráva, proč srdcovky nemůžou být víckrát denně. Tak je to pravda, ale pak by třeba nebyly tak výjimečný. Na druhou stranu, jestli máte opravdu rádi hity z 80. 90. let a milénium, tak doporučuji od 18 do 21 hodin také každý den poslouchejte i naše hitrádiovské speciály, protože čeká vás pořád Hitrádio Klasik, kde právě tyhle hity z 80. a 90. let hrajeme každý den od 18 do 21 hodin. No a když jsme u těch srdcovek, tak jedna, která se mi dneska do vysílání nevešla, ale když už se bavíme o tom našem speciálu, tak se na ní můžeme i trošku naladit, tak to je z roku 1993 a věřím, že vás v pondělí odpoledne nejenom probere, ale hlavně potěší. Teď na Hit Rádiu Legenda Legend. Anyway.

0: Lione na Hit Radio ve 13 hodin 46 minut, s vámi Jirka Felnář a za chviličku třeba Atma Music. Kuba někam tady krásně zpívá ty vokály. Máte úplně jinou muziku. Dejte nám vědět na webu hitradio.cz, co byste chtěli slyšet od nás tady z vysílání, jaká hudba vás baví. A když navíc tu vaši píseň i s vaším vzkazem uslyšíte o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne, tak můžete vyhrát ještě speciální Garmin hodinky v hodnotě cirka 7,5 tisíce. Máme tady typ Bounce 2, takže jestli máte děti, tak tohle je přesně pro vás. Jsou to speciální hodinky, díky kterým budete s vaším dítětem stále ve spojení, mají jednak spolehlivou GPSku, můžete s nimi volat i posílat SMSky. Je to prostě jako ideální volba pro menší školáky. Tak to pro vás máme i teď o víkendu, v sobotu a v neděli. Prostě poslouchat Hit Radio se vyplatí od pondělí do neděle.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Špičáku, ty nějak záříš.
6: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
5: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
6: Fakt?
5: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
7: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
8: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
9: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
8: Hotel Pegas.cz.
10: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z pěti odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
11: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
14: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
15: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
16: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
17: Soudný.

0: Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
2: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic. Nevím,

0: Atmo Music a Andělé, poslední hit mezi 13. a 14. hodinou. Posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a pokud jste právě teď za volantem, dejte volume doprava. Je tady doprava. Jo, jsem rýmář teda.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Kohoutovicích v Pavlovské ulici probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
3: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: Hi, this is Madonna.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: 14 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost v květnu klesla na 4,8%. Důvodem byly pokračující sezónní práce a oživení ekonomiky. Úřady práce evidovaly oproti dubnu o 5620 méně uchazečů o práci. Počet volných míst meziměsíčně klesl jen mírně, informoval o tom Úřad práce České republiky. Žena v americké Floridě dostala pokutu za to, že za jízdy držela telefon. Řidička přitom měla amputovanou pravou ruku. To ale zasahujícího policistu nepřesvědčilo a trval na tom, že ví, co viděl. Video z únorového zásahu policisty se aktuálně stalo hitem na sociálních sítích. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den. Svěřenci trenéra Koubka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu. Mužstvo také na hotelu navštívil velvyslanec České republiky Miloslav Stašek.
13: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy máme dneska slunečný den. Teploměr ukáže až 28 stupňů Celsia. Zítra počítejte s možnými přeháňkami, ale stále s letními teplotami.
14: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Pondělní odpoledne pokračuje, venku nám svítí sluníčko, je to možná naposledy tento týden, tak si to pojďme užít. 2 hodiny, 2 minuty, za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit. A pozor, dneska pro vás mám ještě jeden takový malý dárek, jo. Za reakce, který budete posílat na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777, tak na konci našeho pořadu, což bude zhruba tak za 20 minut, tak můžete získat lístky na koncert Evy Farné do Edenu, který bude už tento víkend. Tak buďte s náma a připravte se.
15: Hit Radio City Brno.

0: Lady Gaga a Poker Face na Hit Radio ve 2 hodiny 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady náš tradiční odpolední pořad Pravda nebo bullshit. Dneska za zprávy, které budete posílat na 777-937-777, tak budu rozdávat i lístky na koncert Evy Farné. Ať taky máte nějakou odměnu za to, že pravidelně ty zprávy posíláte. Mám tady docela zajímavý téma a moc mu teda nerozumím, což možná mluví o všem, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 42% žen chce mít doma hloupého muže. Hloupého muže. Já se přiznám, že tomu moc nerozumím. Jak jakože hloupýho muže? Jakože je nějaký top strop model, když je chlap blbej a silnej? O čem to je? Dámy, holky, děvčata. Opravdu doma chcete mít chlapa, který nemá vysoké IQ, se kterým si prostě... Já nevím, já tomu vlastně jako moc nerozumím. No dejte vědět, 777-937-777. V čem by to tak jako mohlo být? 42% není tak moc. Dneska je na nás, aby jsme zjistili, jestli je to číslo opravdu jako možný, a nebo tady naši
1: vědci
0: zase úplně jako ustřelili. Jo, já nad tím taky trošku popřemýšlím a uvidíme, k čemu se dostaneme. Dejte vědět, ještě jednou, 777-937-777.

0: Kato na Hit Radio ve 14 hodin 14 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 42% žen chce mít doma hloupého muže. Je to tak? Nebo to je blbost? Tak přesně o tom dnešní díl našeho pořadu je. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio, kam posíláte vaše zprávy a vaše názory. Tak Terka, ahoj, nemyslím si, že by měl být hloupej, ale je pravda, že s přechytralým chlapem je těžké pořízení. Není nic horšího, než poslouchat věty jako já bych to viděl takhle, já bych to udělal takhle a z mé zkušenosti se to dělá takhle. To si člověk opravdu připadá jako blbec. Další zpráva, Péťa. Já jsem jednou chodila s klukem, co byl asi členem menzy nebo něco takového, alespoň se za to vydával. Ohromný vědec. Rozešla jsem se s ním dřív, než to bylo vážné. Dvě rande, jedna pusa a konec. Nedalo se to poslouchat a do života taky nepoužitelný. Je to už 20 let. Chudák kluk, teda. Si říkám, tyjo, 20 let, za chvilku důchod a pořád je panic, teda. Další zpráva, Bobina. Tak určitě, o IQ to úplně není, ale ženská chce mít prostě navrch. A taky chce, aby jí chlap sežral, co mu připraví. Slovně i na talíři. Jo, tak takhle to je. Další, ahoj Jirko, s tvrzením nesouhlasím. Co s takovým chlapem? O čem bych si s ním měla povídat? Potřebujeme komunikaci na úrovni. Vědci tady určitě přestřelili. Zdraví Dagmar. Děkuju. Je tady jedna zpráva od jednoho chlapa. Zatím. A ten reaguje na to, co jsem říkal předtím, že tomu moc nerozumím. Jak to jako ty vědci myslí. A dobrá zpráva byla, hele, jestli to nechápeš, tak máš doma spokojenost.

Jak je to tady u nás, tady na Hit Radio a v Česku, tak to zjistíme za chviličku. Dál pište vaše vzkazy na 777-937-777. Navíc za jeden ze vzkazů za chviličku dám i dva lístky na koncert Evy Farné do Edenu.

0: Coldplay na Hit Radio a Burna Boy. Je 14 hodin 23 minut, za chviličku Sunrise Avenue a taky Poetika.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 42% žen chce mít doma hloupýho chlapa. Tak to nám tvrdí vědci. My dneska zkoušíme zjistit, jestli opravdu to číslo je reálný a nebo...
1: Vědci
0: se úplně sekli. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Vitrária. Zdravím, mě tak Max napadlo, že třeba někteří chytří muži jsou v životě chytří, co se týče otázky vysokoškolského typu. Ale co se týče věcí použitelné v životě, tak si prostě neví rady. Neví, jak třeba opravit umyvadlo, zavěsit poličko a podobně. Je pravdou, že i já bych se necítila úplně komfortně vedle muže, který by na mě mluvil odborně. Já neměla tušení, o čem mluví. Říká Lucie. Další zpráva, kterou tady mám, která to možná také hezky vysvětluje. Hele, úplnýho tykvoně nechce žádná. Jen je jednodušší být inteligentnější než partner, ale spíš chce žena nevšímavého muže, aby si ty nový boty nepamatoval. Tak o tom to je. Tykvoň. To jsem vlastně nikdy ještě neslyšel. No, takže tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že na velikosti záleží. Jenom těch 20 nejsou centimetry, ale IQ. Vy si to asi myslíte jinak. To znamená, že uděláme finální rezumé a za mě i podle zpráv, který posíláte, tak...
1: Vědci
0: nemají pravdu a je to bullshit. Je to tak? Děkuju moc, ještě tady mám jednu zprávu. Ahoj Jirko, už takhle je těžké sladit mužský a ženský způsob myšlení a mít doma k tomu ještě hloupého muže? Ne, díky. S blbcema moc trpělivosti nemám, takže buď by skončil on zahrabaný na zahradě, anebo bych si to já šla hodit na švestku. Zdraví Ivča. Ivčo, na švestku si to hodit nemusíš, jo? Ty klidně se můžeš jako hezky oblíct a vyrazit do Edenu, protože za tuhle zprávu já ti dávám lístky na koncert Evy Farné, který bude teď o víkendu 13., taky 14. a dokonce i 16. Eva Farna tak má 3 Edeny. Masakr. Mimochodem, je to historicky první česká zpěvačka, solová zpěvačka, která vyprodala Eden, jo. Úlet. Takže u této historické události i v čem můžeš být, napiš mi ještě jednu zprávu na 777-937-777, ať tu zprávu mám hezky nahoře, protože jinak těch zpráv je tady strašně moc. A já gratuluju, no a je to jasný, takže o IQ nakonec nejde, zase jde jenom o ty centimetry. Děkuju, zítra další téma a zítra další lístky na Evu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Rousínovský divadelní a folklorní festival pro celou rodinu. Těší se na vás Jan Šťastný, Václav Vidra, Bára Munzarová, Martin Trnavský, Ladislav Korbel, David Kříž, Jitka Břízová a místní i hostující umělecké soubory. To vše v týdnu od 12. do 19. června v Rousínově. Více informací na www.rdffestival.cz.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Vido, styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido, styl, který drží krok.
3: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekuriera.cz. One by Allegro.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
13: Senkor.
14: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
15: Kudy?
14: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
16: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
17: Aha.
16: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
17: A co SSB?
16: SSB? Co je SSB?
17: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
16: A to je nějaká nová investice?
17: To je stavební spoření od Buřinky.
16: Aha, a kde se to dá stáhnout?
17: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
20: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
21: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
22: Žaluzie,
21: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie, CZ.
23: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.
24: Hit Radio.
25: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. V Hollywoodu tak je ten slavný chodník slávy, ten známe úplně všichni, ale věděli jste, že v Mexiku je jedno místo, kde mají české lavičky? Normálně takový ty jako venkovní, když si budete chtít jít normálně tady někde na náměstí, sednout na lavičku a zrovna nebude obsazená někým, kdo na ní spí, tak to jsou lavičky, které jsou teď momentálně v Mexiku, a to přímo v Guadalajaře. A proč o tom mluvím? Protože Česko hraje v Guadalajaře svůj první zápas na mistrovství světa ve fotbale po 20 letech. A pokud český fanoušek dorazí na tenhle zápas a půjde po městě, tak si právě může sednout na lavičky, které jsou vyráběny v Česku. Tak chápete to? Takováhle česká stopa. To je prostě jako neuvěřitelný, jak občas ten svět a ten život, jak nás jako propojí. Takže zlatý český ručičky jsou tam, a ty zlatý český ručičky snad, doufám, zatleskají k nějakému hezkému výkonu našim fotbalistům, protože už tento týden to začíná. Bude to teda v noci, takže to asi neuvidíme. Samozřejmě srdcaři také ti půjdou potom do práce s velkýma kruhama pod očima. No a my se potom budeme povídat normálně ráno, až se probudíme. 14 hodin 38 minut, takový je aktuální čas, kdy posloucháte Hit Radio. Za chviličku ještě Ingrid a od 15 hodin naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Kohoutovicích v Pavlovské ulici probíhají stavební práce. Počítejte tady s omezením. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
1: Tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpoledne.

Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpolední show Hit Radio City Brno. Hit Radio City Brno.

0: Ingrid na Hit Radio a malá lekce francouzštiny, takže dávám au revoir. Co omlouvám všem, co umí mluvit francouzsky. Tohle slovíčko opravdu ve francouzštině není, to jsem si teď vymyslel. Je 14 hodin 43 minut a do 15. hodiny ještě stihneme například Dašu, bude taky Avicii a nebude chybět Pitbull a Kesha s letním hitem Timber, dokud nám ještě venku svítí sluníčko. Koukal jsem na tu předpověď a fakt se to má zkazit. Mají dorazit i nějaký bouřky nebo co. No, tak si to pojďme ještě užít. Pondělí je krásný. Já jsem Jirka Pelnář, vy posloucháte Hit Radio a zítra se na vás těším opět v pravé poledne. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: XXL výprodej v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: trenirkarna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio.
5: Dnes objednáš a zítra máš.
6: trenirkarna.cz.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás do Praha. A nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svojí budoucnost

0: najdeš právě tam. Sudok Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
2: Partners Banka.
1: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jam.
3: Jam?
4: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yumm.cz.
7: Jam, to si slízneš.
8: Od výkopu až po klíč. Co to je?
9: To je Stalpe.
8: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
10: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
11: Nákupy v online shop CZ.
12: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
11: www.onlineshop.cz.
13: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno jsme opět kompléto.
1: Juhu.
0: To je asi jediný zvuk, který dneska Peťo zvládne. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A proč? Tak to se samozřejmě dozvíte za chviličku,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: V Brně křižovatka Táborská a Gajdušovy ulice, tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel. Máme tam omezení provozu a zdržení, tak bacha na to. Pokud jedete na Brněnsku při průjezdu Drásovem v Tišnovské ulici, tady došlo k dopravní nehodě mezi osobním autem a chodcem. Na místě jsou záchranné složky. Na Vídeňské v Brně ve směru na Pohořelice na úrovni Moravan došlo k požáru vozidla. Na místě jsou také hasiči a kompletní integrovaný záchranný systém. Omezení tady může být zhruba ještě hoďku a půl, tak bacha na to. V Křenové ulici je křižovatka s ulicí Špitálka ve směru z Židenic. Tady se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením v dlouhé koloně a ještě mrknem na D52 na 21. kilometru ve směru na Brno. Tady stojí odstavené osobní auto, dejte majzla. Přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info můžete kdykoliv poslat přes hlasovku přes náš WhatsApp na 720 890 848, a za to vám dneska může i něco kápnout, protože bacha, ode dneška hrajeme o plnou nádrž benzínu anebo nafty.
1: No a jak daleko teda dojedu s tou plnou nádrží, už to víme?
0: No, záleží, jak hodně budeš poskakovat v těch kolonách, že jo, tady v Brně, no. Dejte nám vědět, 720 890 848, hlavně šťastný dolet.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Je tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun jen do konce června.
7: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Hezké odpoledne, v 15 hodin jsou tady krátké zprávy. Prezident Petr Pavel dnes dorazil na jednání vlády. Při příchodu do Strakovy akademie novinářům pouze řekl, že jde vyjasnit svou pozici. Hlava státu avizovala, že důvodem návštěvy je snaha o koordinaci účasti představitelů státu na mezinárodních akcích. Jednou z nejbližších bude červencový summit NATO, kde vláda prezidenta nechce. Píší o tom novinky.cz. Zisky světových aerolinek letos proti loňsku klesnou na polovinu. Varuje Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu. Na vině jsou vyšší náklady způsobené růstem cen leteckého paliva. Rovnou navážu, ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku více než 50%. A Izrael a Irán usilují o uzavření okamžitého příměří, uvedl to dnes americký prezident Donald Trump. Závěrečná jednání o mírové dohodě pokračují, ale mohou být zmařená neznalostí nebo hloupostí. Napsal to šéf Bílého domu na sociální síti Truth Social. V předchozím příspěvku vyzval Izrael a Irán, aby na sebe přestali útočit.
1: A pokud jdete z práce, tak se...
0: Já si budu překládat. A pokud jdete z práce...
1: Tak se vám budou hodit naše aktuální informace. Máme přímo z dispečiku dopravního podniku města Brna.
0: To už si nepamatuju, jdeme na šaliny.
10: Hezké pondělní odpoledne. Zpoždění až 10 minut evidujeme na jihu Brna na linkách 49, 50, E50 a 67. Zpoždění dále evidujeme na linkách 21, 31 a 33 nebo na okružních linkách 44 a 84. Na nejvíce postižené linky nasazujeme záložní vozy. A všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci Depomobil Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
1: Já bych vám chtěla říct, že Igor se mi směje, jo, ale tebe přijde smích, protože zítra, až půjdeš do práce, tak zmokneš. Ne, nezmokneš, bude pršet až večer a to jenom chvilku, takže v pohodě. Zítra nás čeká 23 stupňů, ale když se vrátíme ještě na dnešek, aktuálně měříme v Brně a okolí krásných 26 stupňů, je slunečno, no a to bude až do konce našeho krásného dne. No výborně to vypadá, ale potom na ty další dny to už se radši nekoukejte.
8: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno startuje pondělní odpolední show. Igor Doložal.
1: Peťa Tomanová.
0: Jsme s vámi. A pro Peťu, jo, nápod, kivánok.
1: Co to je?
0: A ty jsi byla v Maďarsku a ty umíš zdravit po maďarsky?
1: Já jsem tam na ně mluvila česky na všechny. Já jsem na to, jak si zapomněla, že jsem přišla jiný břeh.
0: Takže čučeli jak puci, no. Ano. O tom, jaký jsme měli víkend, tak to budeme hovořit už za chviličku. Ale ještě předtím si dáme samozřejmě další muziku, Alvaro Soler. Zkus to říct taky.
1: Alvaro Soler.
0: Dej ti to dobře.
1: A kdyby si to chtěla říct, tak pan Kaplan v kapli plakal.

0: Pondělní odpolední show Hit Radio City Brno vám přeje krásné odpoledne. Jaký máte rozjezd týdne?
1: Výborný.
0: Někdy to je trošku těžší, pravda. Já třeba, když jsem přijel z galejí od mamky, že, z Bílých Karpat, kde jsem dělal dřevo avízované, prsty mám úplně všechny.
1: Skoro.
0: Tak čučím jak z hera, protože je to opravdu jako nezvyk. Když přijedeš od někud do Brna,
1: no,
0: tak čumíš fakt jak puk.
1: Já později taky čučím jak puk.
0: A jo, a ty jsi byla v Pešti, co?
1: Já jsem byla v Budapešti, no, ale tak to, jak jsem si užila, tak já si myslím, že vše vypovídající je můj hlas, protože jsem tam v sobotu tak moc zpívala, až jsem o něj přišla.
0: A to jsi vyjela v pátek?
1: Jo.
0: Zníš, jak kdybys tam byla 14 dní, čověče.
1: Ale víte, co vám můžu doporučit? To se týče rozlučky se Svobodou. Jestli mě teďka poslouchají nějaký jako kámošky, jo, který připravují, tak jestli budete dělat takový ty úkoly, tak doporučuji úkol, najdi chlapa z Pleší a polib mu pleš, jako to jsem ještě v životě nikde na žádné rozlučce neviděla.
0: A povedlo se?
1: Jo, našla jsem ho v sobotu ve 3 ráno. Já jsem ho hledala celý víkend.
0: Tak a kdybyste náhodou potkali v Brně nějaké holky, které mluví podobně jako Peťa, jo, tak to jsou její družičky.
1: Jo, jo, prosím vás, oni jsou na tom úplně stejně, jo, takže jako my se teďka vyčníváme v Brně, si myslím. No a ještě tam mám jeden úkol,
0: no,
1: že jsem musela přesvědčit normálně obsluhu kebabu, jo, abych si mohla jít udělat ten kebab. Jako nevím, jestli
0: vyšlo
1: jsem tam,
0: to?
1: Vyšlo to, ale jako nevím, jestli jsem dala správný poměr rajčat, salátu a masa.
0: Ty jo, tak no, věřím, že ale chutnalo, pokud to bylo o 3:30 ráno.
1: Ano, no, nějak tak, jako, baj v oko. Ale co bylo nejlepší, tak jak jsem říkala, já jsem zapomněla, že jsem v Budapešti. A já jako normálně se nestydím mluvit anglicky, ale já jsem to tak jako měla takový vibe. Já jsem na všechny tam mluvila česky, takže já jsem šla za obsluhu baru a říkám, prosím tě, můžu si k tobě nabít telefon? A ona úplně byla taková, jako, že co? A já jsem šla za holkama a říkám, ona byla na mě hrozně protivná. No a jak jsi to řekla? No nabij mi ten telefon.
0: Jak jste prožili vaši rozlučku se Svobodou vy?
1: No.
0: Klidně nám dejte zprávu na náš WhatsApp 728 790 848, klidně přidejte pikantnosti nebo uberté, to záleží na vás.
1: No, no jasně, a jestli máte v plánu je třeba do Budapešti, jo, tak tam je dobrý, že vstupy do klubu se tam nejsou, jo. V karaoke baru, tak tam taky jako neplatíte za to, že vám zahrají písničku, ale jako pořád doporučuju prodat ledvinu, než tam pofičíte. Takže já vlastně teďka dneska nabízím zpětně ledviny svých družiček. Družiček, já teda ne, ty nejsou moc v topu.
0: Chtěl jsem se zeptat, no, prosím tě, a ještě když jsme u toho, tak platí se tam forintama nebo eurama?
1: Forintama.
0: Takže jsem právě ti to říkal.
1: No, ty vůbec nevíš, kolik platíš totiž. To je ten jejich, to je chyták. Jo, jo.

0: Na Hit Radio City Brno doznívají skvělí divocí bylové a jejich znamení. A my pro vás máme také jedno znamení. Znamení plné nádrže, co?
1: Jo, jo.
2: Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
0: Hit Radio City Brno je nejlepší rádio na cesty domů anebo z domu. Záleží na vás, kam jedete, pravda. A pozor, už dneska po 17. můžete vyhrát plnou nádrž benzínu nebo nafty. Stačí jenom, když nám pošlete hlasovku na váš WhatsApp o tom, jak vám to sviští.
1: No jako potřebujeme to vědět hlavně i kvůli tomu, třeba, že já nevím, kolik peněz si utratíte měsíčně za benzín. Počítáte to? Já vůbec ne.
0: No, jo? Tak
1: prostě,
0: možná.
1: Když je potřeba a je tam hladový to okolo, hladová ručička, tak bohužel.
0: No a plná nádrž může být vaše už dnes za to, že nám třeba napíšete, kde stojíte, kde trčíte v koloně, ať už v Brně nebo na celé jižní Moravě, kde nás posloucháte. A když se mrknem, tak samozřejmě Brno, Vídeňská ulice ve směru na Pohořelice na úrovni Moravan došlo k požáru osobního auta. Na místě jsou stále záchranné služky. A také v Brně v Křenové ulici, křižovatka s ulicí Špitálka ve směru ze Žirenic, tady se nám srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh.
1: Takže pokud chcete se s námi podělit o to, jak třeba stojíte v koloně nebo se rozjíždíte, tak na náš WhatsApp hlasovku to potřebujeme 720890 nebo 848. Ne, nebo.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
5: Pivotéka Betelnéž Kopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betelnéž Kopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betelnéž Kopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-kopek.cz.
6: Světla?
7: Svítí.
6: Stěrače?
7: Stírají, to snad.

0: vidíš, ne?
1: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
0: A proč si ho nevyměníš?
1: Protože nevím kde.
0: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autosklolasy.cz.
1: Klaxon!
0: Traubí!
2: Říkáte si, že nová kuchyň stojí dneska majlant? Omyl! XXL kuchyně v polském Těšíně, to jsou kvalitní kuchyně, které jsou o 50% levnější než v Česku. A pozor, objednejte si vaši vysněnou kuchyň do 15. června a XXL kuchyně vám garantují cenu až do konce roku. Tak neváhejte a navštivte XXL kuchyně na česko-polských hranicích. Více na xxl-kuchyně.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare. Téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: První probuzení na moři?
12: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
13: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, toto byly Imagine Dragons, za chviličku David Guetta, no ale ještě předtím vyrazíme třeba na velmi oblíbené místo všech Brňanů a nejenom Brňanů, ale všech, kteří třeba k nám do Brna jezdí na výlet, je pravda.
1: No je to Špilberk, jako několikrát jsme se tam škrábali a to je jako si vlastně vy si tu prohlídku zasloužíte, jo, protože vypotíte to, co jste jedli předevčerejškem. Každopádně oni tam teďka řešili, no, dilema. Vlastně jim utli tipec, protože Špilberk chtěl, aby jako na tom velkém nádvoří, aby to tam bylo celé zasklené, jo. Aby ty kulturní akce tam mohly probíhat, aby se nepřerušovaly, protože vemte si, možná jste tam byli na nějakém divadle. Tam je totiž celoročně to velké pódium. A když tam sedíte, tak tam vlastně nejste jako ničím krytí, takže když začne pršet, a to se v létě stává velmi často, tak oni ty programy musí přerušit nebo úplně ukončit. Takže Špilberk chtěl, aby jim tam památkáři povolili to celé zasklít. No bohužel, teďka se ukázalo, že to nejde.
0: Jako skleněnou střechu.
1: No, dá to tam hezky zasklít.
0: 35 stupňů, no. Skleněná střecha. Dokážete si to představit? Dokážete si to představit?
1: A tak asi to měli nějak vymyšlený, ne? Já no jsem jako do toho
0: sklo je furt sklo.
1: A já jsem do toho jejich projektu nečučila, jo, ale...
0: Co ale si o tom myslíte?
1: Co si o tom myslíte? Je to škoda, že to nebude prosklené?
0: No, protože jak tak čtu, tak... Nenašlo se žádné zastřešení, které by vypadalo jako historické. No, jako, to dá rozum, ne?
1: Ale tak by mohli najít nějakýho malíře, on jim tam namaluje něco z baroka třeba.
0: Spíš stolaře, víš, je jim to jako vyrobil, aby to bylo podobné.
1: Ale já si myslím, že oni potom jako teď budou hledat nějakou variantu, jak jako to těm divákům usnadnit, aby jako nemuseli odcházet z představení.
0: Já vím, jakou.
1: Jakou?
0: Budou rozdávat pláštěnky.
1: Tak to už jako jim rozdávají tak, ale to si... Hele, nepřišel jsi s ničím novým.
0: Dejte nám zprávu na WhatsApp 720-890-848, jak to vidíte vy, jestli byste rádi zastřešené nádvoří na Špalasu, anebo radši pláštinku, anebo deštník. A gumáky.
1: A nebo i dom.
0: A nebo i dom.

0: Tak to bylo Zoo a Shakira. Samozřejmě do Zoo můžete k nám do Brna vyrazit taky, pokud byste se náhodou nudili. Každopádně dneska se dívám do okna a mám radost, že svítí sluníčko na Jižní Moravě, protože v kalendáři je Medard a jak je známo, Medardova kápě 40 dnů kape.
1: Ale víš co,
0: nebo 30?
1: Ale ono už je to jedno asi, jestli 30 nebo 40, furt je to hrozný. Ale já mám pocit, že minulý rok právě na toho Medarda pršelo. Neví to náhodou, nepamatujete si naši posluchači, jak to bylo před rokem?
0: Kdyby a nás právě poslouchal to... nějaký statistik, kdo si no. to značí, mám kamaráda ve Zlíně, on si fakt každý den značí, jaké bylo počasí,
1: no.
0: kolik stupňů, rosný bod a podobně.
1: Fakt?
0: No, blázen.
1: Joj, nechtěla jsem to říct já, jakože je blázen, protože to tvůj kámoš, ale okej. Okay. Ale jestli si pamatujete, tak vlastně minulý rok v tom červenci. Tak ono potom jako pršelo, asi 2 týdny v kuse, takže jestli teda můj pocit je správný, že fakt na Medarda pršelo, tak se to vyplatí. Takže dobrý, takže můžeme slavit. Ale já jsem slyšela třeba, jestli máte, já nevím, tento je nějaký jiný víkend svatbou, jako ono to vypadá, že v sobotu by mohlo totiž pršet tady v Brně. Takže se dělá to, že večer před svatbou normálně koupíš si párek. Já nevím, jestli je 80% masa nebo 90% masa, to je asi jedno. Normálně musíte zakopat párek a pak, že nebude pršet.
0: Jako zakopat párek jako do země.
1: Jo, ale já myslím, že to asi funguje před jakoukoliv jinou akcí. Jestli máte třeba narozeniny, máte je venku nebo grilovačku, tak prostě večer předtím zakopte párek. Akorát to... na něho pak nezapomeňte, začne trošku smrdět.
0: Počkej, to slyšela jste teď o víkendu v Budapešti, ne?
1: Ne, ne, ne. Se...
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapekova.cz.
5: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
6: Na pořádný gastrozážitek.
5: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
6: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
5: Pivo pro holky i kluky.
6: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
5: Pivní stáj v Brně na Veveří.
7: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
16: Hledáte práci v Brně? prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Pryč od nudy přesně tudy.
18: Kudy?
17: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
19: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
20: No včera bylo pozdě.
21: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
22: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v

0: mobilní síti Planeo.
1: Senkuo.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tak nevím, jestli zdrháte, nebo jedete v poklídku ve svém plechovém miláčkovi. Na Hit Radio City Brno tady máme opět nejlepší dopravní servis Brna okolí. Nezapomeňte, dneska po 17. prvnímu z vás naplníme plnou nádrž benzínem nebo naftou, záleží, co máte, že? Stačí k tomu, abyste nám poslali své info přes hlasovku na WhatsAppu 720 890 848, jak vám to jede. A po 17. to může být třeba právě vaše telefonní číslo a můžete mít plnou nádrž od Hitradia gratis. Na dálnici D52 na 21. kilometru ve směru na Brno stojí odstavené osobní auto. Dejte pozor, pokud jedete přes Drásov, tak v Tišnovské ulici, tady bohužel srazilo osobní auto chodce. Na místě máme stále záchranáře a policie řídí dopravu. V Brně v Kohoutovicích v Pavlovské ulici probíhají práce na silnici a pokud bychom se vydali ještě v Brně k Šírova ulice na Kruháči u odbočky na Sokolovou, tak tady probíhá rekonstrukce vodovodu a místo je neprůjezdné. Přejeme šťastnou cestu, nezapomeňte 720 890 848, se můžete rád vědět, jak vám to dneska jede a za to dnes po 17. třeba plná nádrž pro vás.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu?
5: Barvu? Je tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Chytrá volba je třeba stylové městské SUV X35 za letní cenu 399 900 korun. Jen do konce června.
7: Od výkopu až po klíč. Co to je?
8: To je Stalpe.
7: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-p.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin. Hezký den. Vláda dnes schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos s výdaji více než 570 miliard korun. Příjmy jsou o téměř 15 miliard korun nižší. Rozhodnutí o složení delegace na summit NATO dnes nepadlo. Řekl to prezident Petr Pavel při odchodu z úřadu vlády. Na schůzi kabinetu byl asi 20 minut. Andrej Babiš dnes podle něj zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne 22. června. Ukrajinská armáda letos znovu ovládla 600 km čtverečních ukrajinského území. Agentura Reuters napsala, že jde o další náznak změny v dynamice války, kterou Rusko rozpoutalo v únoru roku 2022. V květnu Ukrajina ovládla o 100 km čtverečních více, než kolik ztratila. No a italský tenista Jannik Sinner dnes nastoupil do nemocnice v Miláně. Tam se podrobí plánované rapid testy, se rozhodl po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros. V němž nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl. Po lékařské kontrole chce pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu. Tak držíme palce.
11: A ještě doplníme naše aktuální informace z městské hromadné dopravy. Máme je přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Hezké pondělní odpoledne. Zpoždění i nadále evidujeme na tradičních linkách, zejména na jihu Brna, tedy na linkách 49, 50, E50 a 67. Zpoždění dále evidujeme na linkách 21, 31, 33 a na okružních linkách 44 a 84. Také evidujeme zpoždění na linkách 1 a 6 z důvodu poruchy vozidla na zastávce Moravské náměstí. Na tyto linky jsou avšak nasazovány záložní vozy, a tedy zpoždění.

0: nebudou zas tak velká. Všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci Depomobo Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro tuto chvíli ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
1: 27 stupňů, tolik aktuálně měříme v Brně a okolí máme převážně slunečno a to nám vydrží až do západu sluníčka. Ty noční teploty klesnou jenom na 17 stupňů, takže to už je teplo. No ale zítra naměříme maximálně 23 stupňů, má taky pršet, ale to by mělo spíše někdy odpoledne okolo 17. hodiny, jinak bude zataženo.
2: Já si myslím, že když by to bylo jako v minulých dnech, jeden den krásně, druhý den méně krásně.
1: Ale ono to tak bude totiž.
2: Sluníčko, déšť.
1: Ale buďme rádi, že nejsme...
2: Toto poroste všechno.
1: Buďme rádi, že nejsme v Indii, tam je teď 50 stupňů.
2: Hit Radio City Brno. Máme 3 minuty po 16. odpolední show Hit Radio City Brno. Pokračuje, teď jsem se zamyslel nad Indii, víš? Tam bych asi nechtěl. Tam musí být komárů.
1: Hodně.
2: No a víte, kdo štípe? Komár nebo komářica? Co myslíš?
1: Komár.
2: Uvidíš, za chvilku.

0: Pondělní odpolední show Hit Radio City Brno hlásí 11 minut po 16. Tak doufám, že už máte dávno po pracovních a jiných povinnostech. A teď už je před námi krásný pondělní pozdní čas, že jo, odpoledne, podvečer. A jak se setmí, tak se vám může stát...
1: Ježiši.
0: Tohle.
1: Ale jako tohle je nejhorší zvuk, který se vám může stát, když jdete spát a spíte s komárem.
0: No, právě. Ale víte, proč na nás jdou komáři? A jdou spíš jakoby komářice, protože...
1: A oni nejdou po naší jako krvi, že si řekou, tak to mi chutno, to si ještě cucnu.
0: Ne, ne, ne. Oni zjišťují ze všeho nejdřív, jestli dýcháme, protože tak mají jistotu, že žijem.
1: Aha, takže když kolem tebe lítají komáři, znamená to, že žiješ, a když na tebe sedají muchy, tak už jsi mrtvej.
0: A navíc samozřejmě každého komára přitahuje tělesný pach dané oběti, každý ho máme jiný, že? Ale my tady máme pár rad na to, jak se komárů zbavit, aniž byste se museli stříkat a koupat v repelentu, že?
1: No, tak co tam máš? To bude něco určitě jako kyselýho.
0: Prej pomáhá jablečný džus, když si, nebo jablečný ocet, když si dáte s džusem, stačí lžička jablečného octu, zalijet džusem a komáři by se vám měli velkým obloukem vyhnout.
1: No tak to zkusím.
0: Pomáhá citronová šťáva, čili papričky a prej dokonce i česnek a cibule, když si dáte. Tak v tom případě na nás nebo na vás nepůjde nikdo.
1: Tak to něco jak taky, že
0: ani komár.
1: Ani komár, ani vaše drá polovička. Jako. Když si dáte tohle kombo, čili česnek, cibuli, ty jo, tak to je hodně dobrý. Ale jako co se týče třeba, víš co, komáři mě teda pěkně štvou, jo? Za mě to je jako zbytečný tvor. Ale moucha, no tak to je jako zákeřnější, jako tady nějaký okřídlenec, proč vůbec funguje a existuje. Ale ne, teďka vám řeknu něco, co úplně vám změní život a na grilovačce budete už jenom sedět s lapačkou, jo? Víte, jako že jste si říkali, že ta moucha se vám nejdřív vykadí na to jídlo. To možná tak je, ale ona se vám nejdřív tam vyblije a pak to zní, jako fakt. Normálně teď jsem to zjistila ve svých 34 letech. A už nechci vidět žádnou mouchu, no. To jsi nevěděl, Iggy, že?
0: Dobrou chuť.

0: jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: Ano, Hit Radio City Brno je nejlepší kámoš za vaše volanty, řídítka, prostě cokoliv, co držíte v ruce při vašem cestování. No a nezapomeňte, že dneska po 17. hodině můžete být právě vy šťastným majitelem plné nádrže, ať už benzínu nebo nafty, protože dneska po 17. vám díky jedné jediné hlasovce, kterou nám pošlete na číslo 720 890 848, můžeme právě tuhle tu fantastickou cenu dát.
2: No jediné co, tak nám jako dejte vědět, jak vám to jezdí, jestli jste někde v koloně, kde je třeba nějaká nehoda, nebo kde třeba tam stojí policajti a někomu tím ušetříte pár stovek nebo tisíců.
1: A nebo i bodíky, že? D2 na 10,5 kilometru ve směru na Brno. Tady bouralo nákladní auto s karavanem. Tvoří se tam kolona přes 3 kilometry. Pokud jste na místě, klidně pošlete hlasovku, jak to aktuálně vypadá. D52 mezi 23. a 21. kilometrem na Brno probíhá dneska údržba vozovky. A když se mrkneme ještě do Kohoutovic, tak v Pavlovské ulici probíhají dneska práce na silnici. A WhatsAppové číslo Hit Radio City Brno je jasné, 720 890 848 a už dneska po 17. Na něm třeba právě vaše hlasovka může vyhrát plnou nádrž. Tak držíme palec.
0: Přežela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
3: Světla?
4: Svítí.
3: Stěrače?
4: Stírají. To snad vidíš, ne?
3: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
4: A proč si ho nevyměníš?
3: Protože nevím kde.
4: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
3: Klaxon.
4: Traubí.
0: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
5: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
0: Hotel Pegas.cz. Vítejte medvědi v Zoo Brno. V sobotu 13. června slavnostně přivítáme dvě nové lední medvědice z Dánska. Těšit se můžete na zrekonstruovaný a rozšířený výběr.

0: Čechách, znovu otevřenou návštěvnickou cestu i pestrý doprovodný program. Chybět nebude ani autogramiáda hráčů HC Kometa Brno. Více na zoobrno.cz.
1: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
6: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Máte nápad, který může pomoci dětem, seniorům, komunitám, zvířatům nebo přírodě v Brně? Možná pořádáte komunitní akce, chcete pomoct svým blízkým nebo rozjet nový projekt. Nákupní centrum Královo pole spustilo dobročinný program. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Přihlášku a více informací najdete na krpolegrant.cz.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 000 korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz. Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
12: Žaluzie,
11: žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie EE.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: Dneska je jeden nejlepších přátel a já jsem se rozhodla vyzkoušet tu svoji nejlepší kámošku, jestli mě podrží, když jí řeknu, že jsem měla být v sobotu na akci Hit Radia. Nedorazila jsem a teďka po mně dupe šéf.
15: No a já jsem si zahrál na šéfa a zkusili jsme její kamarádce zavolat. Dobré ráno, tady Martin Petrka, Hit Radio, u telefonu stažena Kateřina.
16: No, dobrý den.
15: Dobré ráno, dobrý den. Mě to je, já jsem vám tak trochu trapné, já bych si potřeboval jenom ověřit jednu věc ohledně Jasmin. Ona měla o víkendu přijít na akci Hit Radia, nedorazila a tvrdíme, že byla s vámi celý den, tak jestli byste mi to mohla potvrdit, my tady řešíme nějaký personální záležitosti, tak jestli byste byla tak hodná, jestli teda opravdu byla s váma.
16: Třeba jde za svědka, my jsme byli spolu, jsme svatební záležitosti.
15: Jasně, takže za svědka vám jde, takže vy máte svatbu.
16: Svatbu, no.
15: Nebylo by možný třeba, že bych se na tu svatbu přišel podívat taky, ať mám Jasmin pod kontrolou?
16: Jako až takhle, jo.
15: Já tak trošku ty Jasmin nevěřím, tak jestli by to...
16: Jako takhle, teoreticky tam můžete nakouknout.
15: Vy jste opravdu skvělá kamarádka Jasmin, nejlepší. Dneska je totiž Mezinárodní den přátel a Jasmin je tady se mnou. Dobré ráno, Michal Knejp, Hit Radio.
17: Kati, ty jsi prošla testem.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu City Brno doznívá skvělý Adam Ďurica, jeho Mandolína.
1: Já mám Adama ráda a můžete ho taky. Můžete ho slyšet na festivalu Hudba na Vinicích.
0: Tak, tak. Před kličkou nám zvonil WhatsApp 728 790 848, ale my prosíme, posílejte prosím vaše hlasové zprávy a pak už jenom odešlete na 720 890 848.
1: No a já vás pozvu na nějaké ty akce z Brně, co říkáte, protože byť je pondělí, tak na víkend se všichni těšíme a to teprve 13. června, protože v brněnské zoo bude akce Vítejte medvědi, je to od 9 od rána do 6 do večera a do smečky tam přivítají nové lední medvědy a uvidíte i zrekonstruovaný výběh. Bude tam dokonce i komentované krmení ledního medvídka 10.30, no a v 11 tam bude dokonce probíhat autogramiáda a týmu Komety Brno.
0: No, a není to úplně všechno, protože dokonce tam proběhne i živé vysílání Hitrádia City Brno.
1: No, takže možná vám tam třeba promluví nějaký lední medvěd, ale nevím, jaký dělá zvuk.
0: Uvidíte, koho zavřeme do klece, pravda.
1: Přesně tak, nebo máme kino na Římáku.
0: Ve středu 10. června zahájíme letní program na Římském náměstí v Brně. Můžete se těšit na pravidelné hudební a filmové večery až do poloviny září a na zahajovacím večeru vystoupí skupina Beach Boom.
1: Beach Boom.
0: No, nebo Bam?
1: Já si myslím, že to bude Beach Boom, ale to je jedno. Hlavně, že budou dobře znít, že?
0: Tak, tak.
1: Ale co teprve, jak to bude znít, že? Na hvězdárně brněnském planetáriu, protože 8. až 9. června tam je opět už tradičně v 7 hodin večer Pink Floyd pod hvězdami. Takže tradiční vystoupení je to brněnská kapela Distant Bells, ale jako budou tam prostě hudba od Pink Floydu.
0: Ano, je to klasika Floydi na hvězdárně, nesmí chybět ani letos. A myslím, že tahle ta paráda tam rozhodně zazní a myslím, že i vy byste mohli být u toho, tak se vypravte. Bude to hluboký kulturní zážitek, pravda.

0: Salt a také Jonas Blue nás na Hitrádiu City Brno v pondělní odpolední show doprovodili skoro ke 3/4 na 5, taky vám to tak krásně ocejpá?
1: No jasně, tak jako se náma vždycky to ocejpá líp.
0: Dneska by to šlo a samozřejmě šlo to také o víkendu, hlavně v tom špatném slova smyslu některým, že? Protože je tady další okénko Městské policie Brno a Václav Kadraba, tiskový mluvčí.
2: Hezký den všem posluchačům. V sobotu večer vyjížděli strážníci do centra města k údajné potyčce mezi dvěma muži. Po příjezdu hlídky už k žádnému fyzickému napadání nedocházelo, oba aktéři však nadále na sebe pokřikovali. Hlídka proto nejprve situaci uklidnila a následně zjišťovala okolnosti celé události. Podle výpovědí měla být příčinou konfliktu žádost 36-letého muže o cigaretu. 27-letý muž na ní údajně reagoval odstrčením staršího muže a následným úderem do horní části těla. To si podle svých slov 36-tník nenechal líbit a mladšího muže udeřil také. Temporálně údajně upadl na zem a následně zjistil, že má rozbitý displej mobilního telefonu. Vzniklou škodu vyčíslil na několik stovek korun. K objasnění případu tak poslouží mimo jiné výpověď svědka a záznam z nedaleké městské kamery dohledového systému. Oba muži jsou pro své hrubé jednání podezřelí z přestupku a své chování budou vysvětlovat úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech Hitrádia City Brno.
1: Já třeba nechápu, proč to někteří ti chlapi hlavně, protože oni bývají jako hodně agresivní, když se napijou. Proč tohle dělají? Protože já to třeba na některých úplně vidím, že oni jdou tím městem a vyloženě si vyhlíží tu svoji oběť, do které jako žduchnou, pak to svedou na něj a začnou se prát. Jako proč? Proč to tak máte, chlapi?
0: To já nevím, ale mně se stalo něco podobného, no. Když jsem šel po Masaryčce směr náměstí Svobody, tak 2 roky dozadu. A stopli si mě 2 a chtěli taky cígo. Říkám, kluci, měli byste žít zdravě, já už od 10. května 2014 nekouřím a vy byste neměli taky. A druhý říká, a prachy nemáš? Říkám, chlapi, vypadám jak bankomat.
1: A co se stalo? Dali ti přes držku.
0: No, právě, že oni ne.
3: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
4: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
7: Na pořádný gastrozážitek.
6: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
7: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
6: Pivo pro holky i kluky.
7: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
6: Pivní stáj v Brně na Veveří.
8: Špičáku, ty nějak záříš?
9: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
8: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
9: Fakt?
8: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
10: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
9: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
11: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
12: Chráním tvůj a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
13: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Dvě
9: 200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra.

0: Tra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Jsme rádi, že Hit Radio Hit Brno a pondělní odpolední show ladíte i za volanty. Máme tady opět další aktuální dopravní servis, ten nejrychlejší z Brna a okolí. A jak se dívám, tak D1 206,5 km. Tady máme porouchané vozidlo, blokuje pravý jízdní pruh a kolona se tvoří od sjezdu na Slavkov u Brna. Ostatně to nám přes náš WhatsApp poslala před chviličkou i Wendy. Ano, říkám to správně, kolona u Holubic a samozřejmě sjezd na Slavkov, tak pevné nervy a zdravíme i Wendy, protože píše, že zrovna usnul její synek v autě, tak nebude rušit. Tak doufám, že ani my nebudeme rušit a nebudeme budit.
1: Ale když máš jako spící dítě, tak tvoje slovní zásoba na den se zmenší asi na třetinu.
0: Promluvila zkušená matka. Na Zemimsku mezi Vémyslicemi a Vedrovicemi bouralo osobní auto s motorkou. Na místě zasahují záchranné služky, projedete s omezením. A když se podívám ještě na D52 mezi 23. a 21. kilometrem ve směru na Brno, tady probíhá údržba vozovky v levém pruhu. Stále máte možnost vyhrát plnou nádrž benzínu nebo nafty, stačí jenom, když nám pošlete hlasovku o tom, jak to vypadá na vaší trase, na číslo
1: 720-890-848. Já si to za chvilku zapamatuju, já to budu vědět, i když mě zbudíš v 2 ráno.
0: 720-890-848.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka. Partners Banka. Místo, kde rosteš s námi. pb28rien.cz.
5: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
8: R. Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 17 hodin a to je čas na další krátké zprávy. Vláda se chystá prosadit změny 4 zákonů s postupem proti návykovým látkám. Přijmout chce celkem 18 opatření, řekl to premiér Andrej Babiš. Jakých norem a kroků se mají úpravy týkat, neupřesnil. Podle informací je mezi návrhy třeba stažení kratomu z prodeje nebo zpřísnění postupu vůči pěstitelům a uživatelům konopí. Do vzdušného prostoru Lotyšska dnes dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Lotyšská armáda následně informovala, že dron sestřelili spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba pominula. Ve východních regionech země předtím armáda vyhlásila letecký poplach. Úřady v japonském městě musely kvůli medvědům v ulicích uzavřít přes 90 škol. Po šelmách teď pátrají desítky lovců i úředníků, informovala o tom agentura AFP. Medvědi v Japonsku loni zabili rekordních 13 lidí. No a prodej nových aut v Číně klesl o zhruba 22%. Pokles tak zaznamenal 8. měsíc za sebou. Vývoz do zahraničí však pokračoval v prudkém růstu. Meziročně se zvýšil téměř o 75%. Uvedla to agentura Reuters.
1: A ještě doplníme dnes naposled aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
11: Hezké pondělní odpoledne. Zpoždění až 12 minut evidujeme na jihu Brna na linkách 49, 50, E50 a 67 a také na okružních linkách 44 a 84. Zpoždění do 10 minut dále evidujeme na linkách 52, 69 nebo 72. Na nejvíce postižené linky řadíme záložní vozy. Všechny aktuální informace naleznete jako vždy v aplikaci DPMB Info nebo na našich profilech na Facebooku a na sociální síti X. To je pro dnešní den ode mne vše. Loučí se s vámi Radek Lang.
1: Stále v Brně a okolí měříme nádherných 26 stupňů, převážně slunečno, to nám vydrží až do západu sluníčka, 20 hodin a 56 minut. Ty noční teploty nám přinesou něco okolo 17 stupňů, takže velký teplo. Ale zítra přijde trošku ochlazení, protože maxima nám ukáže na teploměru 23 stupňů, má být celý den zataženo a dokonce možná trošku sprchne, ale to nikomu vadit nebude, lehce okolo 17. hodiny.
0: Tak, přesně, správně a hezky jsi to řekla, protože užívejme sluníčka, dokud šajnuje a svítí, ne?
1: No jasný.
9: Hit Radio City Brno.
0: Po 17. jedeme dál, tak už jsme mohli zjistit, že se dá jezdit na čemkoliv, že?
1: Na čem třeba?
0: Letající koberec. Ale to, co týpci vymysleli v Bratislavě o víkendu na Slovensku, tak to mi hlava nebere.
1: A já ještě doplním to, co se stalo i v Brně, jako tej bizár za bizárem.
0: Tak držte vlnu, buďte s Hit Radiem City Brno, posíláme, ať už nás hladíte kdekoliv, třeba i na létajícím koberci Morandy.

0: První pracovně školní den se nám na Hitrádiu City Brno už schyluje ke své podvečerní části, když těsně po 17. klidně může být ještě odpolední, necháme to na vás. A my se ale teď ohledneme za víkendem, protože tak jako různě v okolí Brna, v záleném i blížším seděli fakt jako bizarnosti. Tak třeba v bratislavské policii se podařilo chytit mladíky, kteří nočním městem jeli na gauči, který měli přimontovaný k elektrokoloběžka.
1: Jako ty tam měli asi zajímavé promile v krvi, bych si tak typlo.
0: Dokonce ten gauč měl amatérskou poznávací značku Gaučik.
1: Ježiši.
0: S dvěma K.
1: Ježiši. A byli to jakože kluci ze Slovenska? Nebo?
0: Byli to kluci ze Slovenska, 22 a 23 let. Nebyli prej pod vlivem žádné návykové ani jiné látky.
1: Ono alkohol někdy stačí.
0: Jenom si prostě dali
1: gauč za koloběžku.
0: Gauč na koloběžku, no. A zkusili to, jestli to pojede.
1: No, jelo to. Úplně v pohodě. Ale tak já zase přináším bizár z Brna, aby jsme nebyli pozadu samozřejmě. Tak ten první je, možná jste uviděli toho pána, jo? Jako to, že vidíte nějakého pouličního zpěváka, není nic divného, když je to hezký. Ale on měl v ruce, takovej byl někde v podchodu, a měl v ruce, říká se tomu maracas.
0: Maracas?
1: Jo, měl v ruce maracas, takový štěrchátko, a zpíval tam okolo Hradce, malé zahrádce.
0: Nemáme zvuk?
1: Já nevím, jestli to bude slyšet, jako mám zvuk, jo, ale můžeme to vyzkoušet, jo, jestli ho najdu.
0: Ale člověče, jako...
1: No, a měl před sebou jenom kelímek, a prostě vybíral, ale mě by zajímalo, kdo mu tam kdo co hodil, jako. Možná mu spíš někdo něco hodil do pití, protože to moc nerozumím. Ale pak ještě mám něco jiného, vyhozeného. Borec normálně vyhodil okno z okna. Prostě
0: okno
1: se naštval. Okno z okna. Normálně se naštval, vylomil to jedno okno, tu půlku, a vyhodil to ven, jako.
0: A co bylo důvodem?
1: Naštvala ho nějaká žena, jeho. No.
0: Jo, vlastně, on tam na ní hezky volá, že? Na začátku.
1: Já vám poradím, než budete mít tady ty agresorské záchvaty, dejte si nějaký prášiček, jo, všechno bude dobrý.
0: Zkoušte si radši na pivko. No.

0: jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty.
1: I v pondělním odpolední pro vás na Hit Radio City Brno čekujeme dění na silnicích nejenom v Brně, ale v celém Jihomoravském kraji. A pokud byste se i vy chtěli ještě zapojit, máte poslední možnost, jak si zajistit třeba úplně plnou nádrž benzínu nebo nafty od Hit Radio City Brno. A to ještě dnes, prosím pěkně.
2: No jenom stačí, abyste nám poslali hlasovku. Třeba jestli jste někde v koloně, nebo je to někde jako rozestavěný, jo, někde se tam staví, opravuje, tak aby jsme si na to dali pozor my i posluchači, takže pošlete hlasovku na 720-890-848 a za to můžete mít plnou nádrž zdarma.
1: A to se, panečku, vyplatí. Dálnice D1 206. kilometr stojí na vozovce porouchané vozidlo, blokuje pravý jízdní pruh a kolona se tvoří už od sjezdu na Slavkov u Brna. Také v Brně v Žabovřeské ulici ve směru na Lesnou tak došlo k dopravní nehodě. Tak a ještě přihodíme D2 9. kilometr ve směru na Brno. Tady v koloně havarovalo nákladní auto, máme tam zdržení a omezení dopravy do pozdních večerních hodin, tak moje nervy. 720 890 848, to je náš WhatsApp, klidně pošlete hlasovku.
2: Mně ještě napadlo to, že já jsem jednou málem odjela bez placení plné nádrže, jo, normálně na benzínce, vidíte? Ale bylo to tak, že jsem tam šla zaplatit a oni říkají, jo, vy jste na čtvrce, říkám, ne, já si jenom vezmu tuhle tyčinku, to není moje.
1: Já jsem jednou natankoval na CCSku za 2001 korun
2: no.
1: A tam byl limit jenom 2000.
0: Musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: I dneska je se mnou ve studiu Richard ze Slevomatu.
4: Richard von Slevomat, guten Tag.
3: A dobře, guten Tag. Tak co pak pro nás dneska máš?
4: Dneska Rakousko, hodně východně, pojedete ein, zwei.
3: Aha, no tak tady to vypadá, že cestou do rádia už jsi ochutnal nějaký rakouský pivečko, ne?
4: Pardon, já jsem chtěl nastínit, jak budou mluvit všichni Češi po návratu z dovolený, protože teď je obří poptávka po Rakousku. Já jsem tam teda dlouho nebyl, ale lidi to mají asi rádi, asi prostě ty hory, jezera.
3: A šnicl.
4: Přesně. No, takže jsme zjistili, že všichni chtějí do Rakouska, takže teď je na Slevomatu akce na nejlepší pobyty v Rakousku. Kdyby vás to zajímalo, tak můžete kouknout.
3: Aha, super, no tak já se určitě mrknu. Mimochodem víš, že Vídeň je nejlepší místo pro život na světě.
4: Fakt?
3: No, ale bylo to v oficiálním žebříčku všech měst.
4: No vidíš, tak teď se tam můžete podívat ještě výhodněji, ale mě by teda asi nejvíc lákaly ty Alpy a ta příroda, ne?
3: Jo, určitě. A hlavně silnice bez děr, to tady u nás neznáme. Takže slyšeli jste, vážení posluchači, ideální čas třeba na nějaký pěkný wellness pobyt v Rakousku. Mrkněte na Slevomat.
4: To musíte zažít.
0: To musíte zažít. Se Slevomatem na Hit Radio.
5: Mňam, to je dobrý.
6: To je jám.
5: Jám?
6: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
5: Tak to si slíznu.
6: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na yumm.cz.
6: Jám, to si slízneš.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
9: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
12: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc.

0: cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
1: Senkor.
2: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
3: Trenírkárna.cz.
4: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenírkárna.cz.
5: Milí posluchači, rád bych vás pozval na letošní street party Minská Open 26.6. od 17 hodin. Tak jako každý rok bude vlastně celá ulice uzavřena. Hlavními taháky programu Burma Jones, Like It, Adam Jurica a kapitán Demo. Spousta dobrého jídla, spousta dobrého pití. Zve vás starosta městské části Filip Lédr.
6: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tak to byl Dermot Kennedy v pondělní odpolední show Hit Radio City Brno. Za chviličku půjdeme hezky zpátky v čase, dorazí DJ Bobo. No ale přemýšlíte nad tím, co v Brně vymyslet nebo udělat, aby se nám ještě lépe fungovalo, žilo, dýchalo? No, panečku, zkuste se zamyslet. Můžete díky vašemu projektu získat od nákupního centra Královo pole finanční grant v celkové maximální výši, a teď se držte, držíte se?
1: Já se držím.
0: 200 tisíc korun. Své nápady můžete posílat až do 15. září.
1: A já si myslím, že hodně z nás už si řeklo, je, tohle by bylo v Brně super, ale vy jste to proto naše krásné Brno umožnili. Tak konečně to jde. Já teda bych pár nápadů měla, mám dokonce dva, jo. To mi někdy napadlo. Třeba taková brněnská mapa pitné vody, jo. Prostě taková interaktivní mapa všech veřejně dostupných pítek, jo. A potom teda potom jako nebudou plastový lahve a budeme hezky vědět, kde se můžeme zdarma hezky v Brně napít kdekoliv. A to se teda v létě rozhodně vyplatí.
0: Ty na to jdeš od lesa, hezky.
1: No, a potom ještě jedna věc, a ta se mně teda líbí asi o kapánek víc. A to jsou audio vzpomínky Brna. Že by se sbírali od nějakých pamětníků, takže by se třeba došlo do nějakých senior domů, jo, a tam by se ptalo třeba, jakou máte, nevím, nějakou myšlenku nebo
0: vzpomínku
1: co se vám...
0: Třeba 1954.
1: No, co se vám stalo třeba v Lužánkách, jo? A ten pán nebo paní by nám to povykládala a potom třeba na to přesné místo dáte QR kód, tam si to nečtete mobilem a vám to hezky přehraje tady tu vzpomínku toho jednotlivce.
0: No jako ty se nezdáš.
1: To je dobrý, že?
0: Super, no.
1: No. A vlastně jako i ti starší jako seniori budou mít pocit, že jsou k něčemu jako potřební, protože oni jsou tam celý den, třeba za nima rodina třeba dlouho nepřijde a takhle vy, když za nima přijdete, tak oni budou hrozně rádi.
0: Já bych třeba navrhoval pravidelné setkávání sousedů, sousedské slavnosti.
1: No.
0: Na jednu ulicu jedna udírna.
1: Na jedno.
0: Co?
1: Udírna za 200 litrů po cen.

0: Posloucháte Hit Radio City Brno, zdravíme, máváme do všech koutů našeho krásného jihomoravského kraje, do Brna, do Blanska i na Znojemsko. No a samozřejmě, co jsme měli, to jsme dali a teď už půjdeme za chviličku dom.
1: Co jsme měli, tak jsme dali. Ještě jsme vlastně nezmínili v naší odpolední show, že dneska je den nejlepších přátel, takže na ně nezapomeňte, pošlete jim něco hezkýho, ať mají radost a zahřeje to na dušičce.
0: A dneska to můžete oslavit třeba i v rytmu toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A dneska se můžete těšit fakt na klasiku, jo? Daryl Hall a John Oates. To jsou jména, co? Těžká pohoda.
1: Víš co, tohle by se mě hodilo na vysávání. Ještě, že včera to Michal uklidil všechno za mě, takže já už jenom budu přestírat, že vysávám.
0: To jo. A nebude chybět ani Manu Chao. U toho bych se dokázal představit třeba grilovačku, pohodička.
1: Já za tancovačku.
0: No, a pokud máte rádi druhou půli devadesátek. Tahle parta tam tenkrát řádila.
1: Jo, když já jako tady tuhle zrovna druhou půlku devadesátek, nebo celkově devadesátky, že i ten typ music mě nikdy tolik neoslovil. Ale no, když je dobrý vibe, proč ne?
0: No právě. Tak si to hezky užívejte v rytmu Hit Radia Classic dneska po 18. My opět zítra mezi 15. a 18.
1: Je se na co těšit. Mějte se krásně. Ahoj.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. ANEP, kyberbezpečnost pro každého.
3: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. Ihned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
3: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
7: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit. Nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornych 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Moje ruka!
12: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
13: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
14: Konečně jaro. Šaty, sukně a co nohy bez punčoch? Zapomeň na klasiku. Přichází Airstocking. Punčochy bez spreji. Dokonalý vzlet během pár vteřin. Lehké, přirozené, bez pocení. Právě teď v našich textilních galanteriích Vido. Přijď si vyzkoušet. Vyber z 5 odstínů ten pravý a zažij pocit dokonalých nohou bez kompromisů. Textilní galanterie Vido v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido s styl, který drží krok.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu.

0: Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Co se vám vybaví, když se řekne NADOB? NADOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je NADOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: náladu. Hit Radio.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně Kšírově ulici na kruhovém objezdu o odbočky na Sokolovu probíhá rekonstrukce vodovodu. Místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na linku 546 220 220.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Ležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
7: Partners Banka.
6: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
10: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Jsou tady krátké zprávy v 18 hodin. Přeju krásný podvečer. Vláda dnes schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš. Vláda podle něj bude požadovat po ministerstvu zdravotnictví úspory. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří letos s výdaji více než 570 miliard korun. Příjmy jsou o téměř 15 miliard korun nižší. Hunter Biden, syn bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, je populární na síti X. Za pár týdnů získal přes 700 tisíc sledujících. Biden mladší se na platformě často účastní debat o své dřívější závislosti na drogách nebo známé rodině a vyměňuje si urážky s ostatními uživateli. Ceny ropy na začátku týdne zase prudce rostou. Je to reakce na obnovené izraelské útoky na Libanon a na izraelské údery na vojenské cíle v Iránu. V pátek přitom ceny klesly v naději na zmírnění napětí v konfliktu. V jeho důsledku ropa od března zdražila o více než 50%. A francouzský stoper Ibrahima Konaté bude po odchodu z Liverpoolu hrát za Real Madrid. 27-letý fotbalista se podle médií se španělským klubem dohodl na 4leté smlouvě.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
12: Se vidí z předpovědí počasí na zítra. Zítra ráno a dopoledne by mohlo na některých místech v republice sprchnout, ale v průběhu dne se vyjasní a mělo by být slunečno. Maximální rtuti teploměru vyšplhají na 19 až 21 stupňů Celsia. Je to 18. hodina, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás to nejlepší od 80. až po milénium. S vámi Michal Pospíchal, hezký pondělí.

Takhle fantasticky jsme odstartovali pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Daryl Hall a John Oates. Takhle jsme vám hráli, abychom vám při pondělku trošku ulehčili. Jo, ten návrat do reality bývá po víkendu někdy náročný. Právě proto pro lepší náladu budeme hrát až do 21. večerní, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Už za chvilku něco z té domácí scény, skupina Krištof. Teď ale Get Up a Technotronic. Hezký den přejeme z Hit Rádia.

0: Slibovaná muzika, skupina Krištof, ženy, tohle jsme vám hráli pro lepší náladu. Hodně na pohodu muzika, takhle při pondělku. Hrajeme hit za hitem až do 21. večerní, jenom to nejlepší z minulosti. Máme pro vás jedno velké jméno za druhým, třeba Diana Ross nebo Fun Factory. I s tímhle můžete v těch příštích minutách počítat. Fun Factory nám rozproudí krev v žilách hitovkou Celebration, takže vlastně budeme i gratulovat všem dnešním oslavencům.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň v Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
3: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
2: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
3: Co si vezmu na sebe?
2: Zalando.
4: For camping. Venku je nám krásně.
5: Tady chci bydlet.
4: Venku?
5: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
4: A kde bude ložnice?
5: Na louce pod hvězdami.
4: To je ale velká ložnice.
5: Největší na světě.
4: No jo. A co koupelna?
5: No, v potoce.
4: A sousedi?
5: Už se hlásí.
4: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
5: Jo, tady nám je krásně.
4: For camping. Venku je nám krásně.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
6: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
10: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
9: No jako já.
10: Oční klinika Oftal.
9: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
11: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech.

0: se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
5: Žaluzie.
4: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie EECZ.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Velká aromaťárna v podání Briana Adamse. Tohle byl výlet do Kanady. Součástí hudební scény je Brian Adams už od konce 70. let. Opravdu prorazit se mu podařilo v roce 1984, když vydal hitovku Summer of 69, po které následovala ještě písnička Heaven. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Pokud jste měli pocit, že na vás takhle v pondělí v podvečer padá unava, máme pro vás něco, co vás nakopne víc než kafe. Captain Jack.

0: Tak tohle je klasika. Dáma, která má místo v našem hudebním speciálu Hit Radio Classic, rozhodně zasloužené. Barbra Streisand. Woman in Love. To byl jeden z nejzásadnějších hitů její kariéry. Do konce hodiny vám stihneme zahrát třeba ještě YouTube, ale prostor u nás dostane i domácí muzika, legendární Vanastovky a jejich písnička Nahá. Taky takhle vám budeme hrát pro lepší náladu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
7: Potřebujete obytný nebo skladový prostor? Nebo uvažujete o chatce na pozemek? Máme řešení. Obytné kontejnery Maxmodul.cz. Rozměry jsou od 3x3 až po 3x12 metrů a lze je libovolně spojovat. Kvalita skvělá a cena ještě lepší. Například kontejner 3x6 metrů za 120 000 korun bez DPH. V ceně balkonové a standardní okno, elektroinstalace a zateplení. Navštivte maxmodul.cz nebo volejte 608 672 116. Maxmodul.cz. Prostor bez limitů.
8: Vido. Styl, který drží krok. Hledáte něco, co doladí váš styl? Nebo máte chuť tvořit? Ve Vido najdete punčochové zboží, doplňky a stylové kabelky, ale i vše pro šití, vyšívání, pletení nebo háčkování. Přijďte se inspirovat, vybrat si a udělat si radost ještě dnes. Těšíme se na vás na Rašínově 1 a Palackého třídě 80 v Brně nebo online na vidosy.cz. Vido. Styl, který drží krok.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
12: Trenírkárna.cz.
13: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
12: Trenírkárna.cz.
14: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
15: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
15: Mrknout se na auto.
14: A proč?
16: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
17: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
18: A tava!
19: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. Posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
19: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Radio Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
1: Matracezahubičku.cz. Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
3: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu. Hrajeme to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi. Přeju dobrý pondělní večer.

Tohle je Hit Radio Classic, zahráli jsme si na romantickou notu, určitě jste poznali Whitney Houston. Tak to pojďme zase nakopnout. Culture Beat, znáte? No, jasně, že jo. Německá partička, která nám radost dělala už od roku 1989. Autoři tu Mr. Wayne, Inside Out, Take Me Away a nebo Pecky, která vládla tanečním parketům v roce 1993. Got to get it. Máme a hádáme. Ladíte Hit Radio.

0: Augusta Stup, tak tohle nám hrál Manu Chao. Lekce španělštiny teď na Hit Radio. My se už za chvilku přesuneme do Velké Británie. Potom, co do hudebního nebe odešel Freddie Mercury, uspořádali členové Queen na stadionu ve Wembley v Londýně vzpomínkový koncert. George Michael tam zaspíval Somebody to Love společně s Queeny. A jeho výkon byl natolik přesvědčivý, že se dokonce začalo spekulovat o tom, že by se mohl stát novým zpěvákem kapely. Tomu, jak víme, nakonec nedošlo, byl to Adam Lambert. Nicméně ta nahrávka, jeho verze s Queen existuje. Tak si Somebody to Love dáme na Hit Radio.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazážitky.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
10: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých

0: přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Bazény Marimex slaví 33 let a my to slavíme s nimi. Akční kódy na bazény právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Hledáš práci, která tě posune? Staň se bankovním poradcem u Partners Banky v Brně. Podpora a skvělý tým čekají na tebe. Partners Banka.
4: Partners Banka.
3: Místo, kde rosteš s námi. pb28říjen.cz.

Tahle písnička poprvé vyšla v roce 1974, autorem pochopitelně Bob Marley. My jsme se ale pohybovali v roce 1996, kdy písni Nový život dali Fugees, cover písně No Woman No Cry dali na desku The Score. Je to motivační píseň, jejím cílem bylo povzbudit, tak doufám, že stejně zapůsobila i na vás. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. A právě konec 90. a začátek milénia zaznamenal naprostý boom boy bandů. Během chvíle se jich vyrojila celá řada, Backstreet Boys, Take That a nebo NSYNC, kde mimochodem svou kariéru startoval třeba Justin Timberlake. Od nich teď mezi vás letí It's Gonna Be Me.

0: Amanda. Skvělá písnička skupiny Boston, taky takhle vám při pondělku hraje Hit Radio. Rádio plné hitů až do 21 hodin, tak jako každý všední večer. Navíc plné hitů minulosti. Do těch příštích minut slíbím taky Fragmu nebo Stinga, takže bude co poslouchat. O to se postaráme. Hit
1: Radio. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
11: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
16: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
15: A proč?
16: Mrknout se na auto.
15: A proč?
17: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte až od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na
2: Firma na zážitky
1: CZ.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
5: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
4: A proč?
5: Mrknout se na auto.
4: A proč?
6: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
7: I'm Nicki Minaj.
8: Hey, this is John Legend.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hey, this is Ava Max.
11: All the hits.
12: Hit Radio. Pokračuje Hit Radio Classic, speciál plný těch největších hitů 80., 90. a milénia. Michal Pospíchal s vámi. Dobrý večer. Hit.

0: Tohle je hudební speciál Hit Radio Classic, nabídka toho nejlepšího z minulosti. Rozdali jsme rokem 1994. Vzpomenete si, co jste tehdy asi tak poslouchali? Možná to byl právě největší hit Boba Browna. Připomínali jsme právě teď Two Can Play That Game. A dál se po časové ose přesuneme třeba do roku 1992. Trojce jmen. Ota Baláš, Kamil Střijavka, Michal Pavlíček. Dohromady působili v kapele BSP, zkrátka tvořená z jejich příjmení. No a na triku mají celou řadu hitů. My pro vás máme připravený ten s názvem Hvězdnej pták a pošleme vám ho už za chvíli.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Chery.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
3: V autosalonech Chery teď pořídíte rodinné SUV Chery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Výprodej a slevy až 50% na vnitřní stínění.
13: Žaluzie,
12: Žaluzie, rolety a sítě proti hmyzu. Žaluzie e.cz.
14: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
15: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
14: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Chateau Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
15: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
14: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
16: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
17: Na pořádný gastrozážitek.
16: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
17: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
16: Pivo pro holky i kluky.
17: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
16: Pivní stáj v Brně na Veveří.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

0: Přivádíš mě k šílenství, to zpíval Shakin' Stevens. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic už se dnes pomaličku blíží do finále. Do 21. ale ještě pár hitů stihneme. Máme pro vás výběr toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Z těch příštích minut to budou třeba Daft Punk, taky Bill Medley, anebo Jana Kirchner. Užívejte pondělní večer.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Na D1 na 206. kilometru ve směru od Vyškova na Brno.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio City Brno a jižní Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio City Brno.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
2: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
1: A proč?
2: Mrknout se na auto.
1: A proč?
0: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: Mistrovství světa ve fotbale 2026 je tady. Mimořádná příloha již dnes zdarma ve vašem deníku. Podrobný program šampionátu, unikátní příběhy českých hvězd a exkluzivní rozhovor s Miroslavem Koupkem. Těšte se na 36 stran plných fotbalu dnes v regionálním deníku.

0: Tohle finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do toho dnešního vydání nevejde. Budeme tu ale zase zítra, znovu úderem 18. večerní. I s nabídkou těch největších hitů minulosti. Užívejte večer i s dalšími hity Hit Radio.
1: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz. Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
4: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
9: Hi, I'm Miley Cyrus.
10: Hey, it's Teddy Swims.
11: Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
1: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
1: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
0: Radio.
6: He not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pit

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ. XXL výprodej v online shop CZ.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní technika a další za výprodejové ceny. Pouze tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
6: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.pracekuriera.cz. One by Allegro.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
2: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
1: No jako já!
2: Oční klinika Oftal.
1: Pojďte s námi vidět svět krásnější.

0: Světla?
1: Svítí.
0: Stěrače?
1: Stírají, to snad vidíš, ne?
0: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
1: A proč si ho nevyměníš?
0: Protože nevím kde.
1: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
0: Klaxon!
1: Traubí!
2: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
3: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak maze do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.

0: Ráno vstanu a hned vidím svět krásnější. Není to jen tím, že mám dobrou náladu, ale také tím, že jsem po letech váhání využila služeb oční kliniky Oftal.
1: Oční klinika Oftal se specializuje na operace šedého zákalu, laserové a estetické operace. Vyzkoušejte naše služby a buďte spokojeni jako...
0: No jako já.
1: Oční klinika Oftal.
0: Pojďte s námi vidět svět krásnější.
2: Světla?
3: Svítí.
2: Stěrače?
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
2: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
2: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobřické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
2: Klaxon.
3: Traubí.
4: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
5: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla.

0: taky na www.levnězčiny.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
2: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
1: Hotel Pegas.cz.
3: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
4: Na pořádný gastrozážitek.
3: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
4: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
3: Pivo pro holky i kluky.
4: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
3: Pivní stáj v Brně na Veveří.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.

0: Na DOB jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35 letou tradicí, stovky spokojených zákazníků ročně, kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je na DOB. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských

0: surovin
1: a řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Světla?
3: Svítí.
2: Stěrače?
3: Stírají, to snad vidíš, ne?
2: Nevidím, protože mám prasklé sklo.
3: A proč si ho nevyměníš?
2: Protože nevím kde.
3: Tak já ti poradím. Autosklo Lasy. Specialista na výměnu a opravy autoskel, řešení pojistných událostí zdarma a za vás. Pneuservis. V Brně na Křenové 51 a ve Znojmě na Dobšické 5. Taky na webu autoskolasy.cz.
2: Klaxon.
3: Traubí.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechyňce.
4: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor. Úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechyňka. Zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Česká profesionální kosmetika, která podtrhne vaši krásu. Syncare, dermokosmetika, biokosmetika a nově i hotelová kosmetika. Syncare, téměř 30 let pečujeme o vaši pleť. www.syncare.cz.
8: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
9: Mňam, to je dobrý.
10: To je jám.
9: Jám?
10: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
9: Tak to si slíznu.
11: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
12: Najdeš ji na ymm.cz.
13: Jám, to si slízneš.
14: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
15: Kudy?
14: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Poznejte umění relaxace na Brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
1: Od výkopu až po klíč. Co to je?
2: To je Stalpe.
1: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
3: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: Espresso macchiato.
1: Pivotéka Betel Neškopek. Jsi pivní turista, gurmán nebo prostě jenom nechceš pít patoky? Zastav se u nás. V pivotéce Betel Neškopek máme na výběr z několika set druhů piv, nejen z českých pivovarů. Chceš zažít explozi chutí, bláho v kušně a chuťové pohárky tančící kankán? Tak doval do pivotéky Betel Neškopek v pasáži OC Kaštanová. www.betelne-škopek.cz.
2: Co se vám vybaví, když se řekne Nadob? Nadob jsou luxusní kuchyně na míru, vestavěné skříně na míru, rodinná firma s 35-letou tradicí.

0: stovky spokojených zákazníků ročně. Kompletní servis od návrhu po montáž veškerého nábytku. Ano, to je Nadob. Nábytek a kuchyně z Ořechova. www.nadob.cz.
1: Moje ruka!
2: Řešíte stavební řezivo nebo dřevo na topení? Tak už nic neřešte. Vila Jehnice prodává trámy, latě, desky i fošny s možností kvalitní impregnace pro vaši stavbu a štípané palivové dřevo. A to vše, včetně dopravy. Více na vilajehnice.cz.
3: Vila Jehnice, váš dodavatel řeziva a palivového dřeva.
4: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
5: Na pořádný gastrozážitek.
4: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
5: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
4: Pivo pro holky i kluky.
5: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
4: Pivní stáj v Brně na Veveří.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechyňce.
6: Já byla taky v Čechyňce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechyňce ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Silné ženy. Diskuzní a přednáškový cyklus Arnoldovy Vily. O ženách, které předběhly svoji dobu. Celý program najdete na webu arnoldovavila.cz. Těšíme se na vás.
10: Proleďte se na křídlech Pegasa rájem piva a gastronomie. Pegas, první moravský domácí pivovar se skvělými pivními speciály, výbornou kuchyní a komfortním ubytováním v centru Brna.
11: A vůbec, máš chuť na dobré škopek? Tak mazej do štatlu. Pegas, ochutnáš, podlehneš.
10: Hotel Pegas.cz.
12: Poznejte umění relaxace na brněnské přehradě. Vstupem do wellness centra Infinite Maximus se vám otevírají dveře k bublajícím termálním bazénům a rozlehlému saunovému světu. Uvolněte se na masáži, zažijte privátní koupel nebo se nechte unést kouzlem saunových ceremoniálů. Jsme tu pro vás. maximus.infinite.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Od výkopu až po klíč. Co to je?
1: To je Stalpe.
0: Stalpe stavební. Stavební firma, která staví chytře a má jen spokojené zákazníky. Staňte se jedním z nich. Stavějte, rekonstruujte a budujte se Stalpe stavební. www.stal-pe.cz.
2: Tak co, děcka? Zajedem si do wellnesska? Za vodou a pohodou. Pryč od nudy přesně tudy.
3: Kudy?
2: Děcka, všechny cesty vedou dneska do Kuříma, do wellnesska. wellnesskurim.cz.
4: Špičáku, ty nějak záříš.
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
4: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.